0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
3: Instagram,
2: YouTube,
3: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Radio.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.
5: Right, babe.
3: Fine.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
0: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio. Fajn.

Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Den bez dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
1: 3, 2, 1.
2: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn. Vždycky hot?
3: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
5: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
4: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
4: CZ. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival Restaurant.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Instagram,
4: YouTube,
9: TikTok,
4: co je zrovna teď in
9: Fine Radio.
8: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn?
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift. Back to the hits.
11: Right, babe.
8: Fine.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít je i ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Original, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
3: Dnes oblačno až polojasno, no a nejvyšší denní teploty dneska 23 až 27 stupňů Celsia.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
3: Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu plánují na 22. června jednodenní výstražnou stávku. Důvodem jsou spory kolem budoucího financování veřejnoprávních médií. Protest se má dotknout většiny televizních a rozhlasových stanic. Omezení by se ale neměla výrazně projevit na zpravodajství ani na krizovém vysílání. Kratom by v Česku mohl čekat výrazně přísnější režim. Vláda navrhuje zákaz jeho prodeje osobám mladším 21 let a taky zákaz internetového prodeje. Důvodem jsou obavy z možných zdravotních rizik, zejména u mladých lidí. Řada velkých firm letos omezuje podporu Pride festivalu a celkově LGBTQ plus kampaní. Podle průzkumu zatím stojí obavy z politických sporů a i změna společenské atmosféry.
1: Fajn

0: Čekysborci, je tu čtvrtek, malej pátek, docela fajn den, nebudem lhát, i přes všechny ty možné omezení, 6 hodin startuje Morning Bush na fajnu. A hned ze startu, taková menší otázka, dokáže si někdo tipnout, co má Izomandias a má kolegyně Wendy společného? Oba dva jsou zpátky!
1: Krásný dobrý ráno!
0: Ahoj Wendy, čau! Ale Izo vydal album, Wendy sice album nevydala zatím, ale je tady a já jsem za to rád, protože to teď můžeme totálně odpálit. Před náma Sigma, což jsi taky Wendy, ty, když jsi zpátky.
1: Ale bože.
0: Nobody to love. Hezký ráno, jdeme rád.

0: Krásné čtvrteční ráno, tohle je Bruno Mars, jeho I Just Might na Fajnu. 8 minut po 6. hodině, velmi důležité sdělení právě teď.
1: Na Fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor. Fajn.
2: Je tomu tak, rozdáváme koloběžky v hodnotě 60 tisíc, no a jedna z nich každý den může být vaše, až do pátku. No a co pro to, abyste takovou koloběžku vyhráli, udělat?
0: V tuhle chvíli se můžete registrovat u nás na webu Fajnu, kdy tam zadáte prostě své údaje, my potom budeme vědět, komu máme zavolat, a pokud chcete mít ještě větší jako příležitost, že vám případně zavoláme, tak u nás na Instagramu v naší Fajn komunitě najdete kód, který když při registraci zadáte, máte až dvakrát větší pravděpodobnost toho, že vám prostě zavoláme. To se možná vyplatí. Takže buďte ready, registrace stále možná a už dnes, během dnešního rána, někdo opět vyhraje koloběžku od Senkoru, elektrickou koloběžku od Senkoru. Tak buďte u toho. Hezký ráno.
1: Elektrická koloběžka Senkor na Fajnu. Nabij, vyhraj a

0: Tame Impala, Ginny, jejich Drákula na fajnu, krásné, dobré čtvrteční ráno všem, 16 minut po 6. hodině. Dámy a pánové, za malý okamžik nás tady na fajnu čeká takový menší nostalgický okýnko, protože si pustíme tohle.
1: Tohle je Avicii'ho Hey Brother. To jsem neslyšela hodně dlouho.
0: Mega dlouho. Ale při dnešním dni, při dnešním ránu se to bude jistě hodit. Vzhledem k tomu, že jsme dneska ráno všichni takový trošku faded, tak... Alan Walker. Song Faded. Taky další úplně nostalgická záležitost. Pamatuješ, Vendy, jak všichni třeba v roce 2016 se fotili na, prostě na Instagramu a dávali si tu ruku před hlavu? Jakože jsou hrozně fejny.
1: Jo.
0: Vždycky k tomu hrála tady ta songa.
1: A ještě se to fotil přes takový ten, to nebyl úplně...
2: Retrika.
0: Tak pojďme zaspomínat s těmahle songama za malý okamžik. Krásné ráno. Morning Boost.
3: Fajn. Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia Marek.

0: Ztracený Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
1: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.

Alan Walker, Faded na fajnu. 6:30 aktuální čas, pokud jste i vy dneska po ránu trošku faded, tak nebojte, jsou tady 3 random fakta na lepší ráno. 3 random fakta. Monako je tak malé, že by se vešlo do New Yorkského Central Parku. Tady by se někdo Monaku mohl smát za tu velikost, ale začal bych nejdřív u sebe. A na druhou stranu si představte Central Park plný peněz, jo? To Česká republika může být velká, jak chce, ale nenaplnila by ani to první jezírko, u kterého Kevin ze Sám doma potkal holubí babku. Na Novém Zélandu žije víc ovcí, jak lidí. Jako takhle, s nástupem sociálních sítí a hlavně TikToku, máme pocit, že obecně žije víc ovcí, jak lidí. A třetí fakt, úplně ten nejdůležitější samozřejmě, je ten, že jsem za celý týden naspal tak 4 hodiny a kreativita opustila chat.

0: Ed Sheeran, jeho Season na Fajnu. Za 4 minuty 3 čtvrtě na 7. My si pojďme představit songy v playlistu, který se tady objevěj.
1: Wizzy MC Beast Honey, Show Me Love.
0: Budem si ukazovat lásku navzájem. Je to důležitý, jo? Je to důležitý. Ale co je taky důležitý, aby po ránu, hned takhle po ránu, hrálo nějaký to country. Proto za malou okamžik Stella Lefty, 24-letá zpěvačka, country zpěvačka z Los Angeles, která dokáže převálcovat jména jako třeba takový Noah Kahan nebo Mal Smith v amerických country hitparádách. Její Ano, Ano. Tohle za malou okamžik. A pak nás čeká ranní battle hudební. Dámy a pánové, dneska už to bude dobrý, protože dneska je tady Wendy a můžeme se konečně pohádat. Víš, ona když tady nebyla...
1: Na to si čekal celou dobu, jo.
0: Ona když tady nebyla, tak já jsem vyhrál úplně všechny.
1: To dává smysl, Peky. Tak já ti gratuluju.
0: Není zač. Tak tohle je malý okamžik. Buďte ready zavolat a rozhodnout čí song, jestli můj nebo ten Wendy je ten lepší. Tak jo, tohle za malý okamžik. Hezký ráno. Morning Boost.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
10: Dnes objednáš a zítra máš.
8: trenirkarna.cz.
11: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

To nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší

0: Stella Lefty, ano, na fajnu, 9 minut před 7 hodinou. Dámy a pánové, někteří už možná víme, co teď přijde. Ano, je tady opět hudební battle. Hudební battle, ve kterém se utká vždy song, který vyberu já, anebo ten, co vybere Wendy. Vaším úkolem, nebo úkolem prostě můžete třeba zavolat, bylo by to fajn, na číslo 724634634 a vybrat, čí song je ten lepší a čí song nakonec zvítězí. To nás teď zajímá.
1: Takže volejte 724634634 ještě jednou. Vypadá to, že někoho máme na drátě?
0: Dobré ráno, kdo se do...
1: Aha, těsně tak už nemáme.
0: Tak pojďte ještě jednou, zkusit někdo. No. Já vím, nebo vím, možná tuším, že dneska to bude velice, velice zajímavý výběr, ten kdo bude, hele, už znova. Dobré ráno, kdo je na drátě?
2: Tomáš.
0: Čau, Tome.
1: Ahoj, Tome.
0: Tak co, jak se dneska daří?
2: No celá dobře, nechtěl jsem vstávat, ale probudili jste mě.
0: Fakt jo? To jo, tak to rádi slyšíme, no, možná, je to dobře nebo špatně?
2: Dobře.
0: Tak super. Hele.
1: Ok, děkujem.
0: Tak zkusíme probouzet i další lidi a máme tady songy, nějaký ty songy na probouzení. Tvým úkolem je teď vybrat song, který je ten lepší. Jestli ten, co jsem vybral já, nebo ten, co vybrala Wendy, dobře?
2: Dobře.
0: Tak jo, první možnost zní takhle.
1: Tohle je Tiffany Arish, její Vertigo.
0: Co na to říkáš, Tome?
2: Hodně energický.
0: Hodně energický, dobrá.
1: Hodně energický,
0: okay. To se možná hodí po ránu. Chceš slyšet tu druhou možnost?
2: Jo.
0: Tak druhá možnost zní takto. Tiffany Harris, její Vertigo. Tak co to bude, Tome?
2: Jednička.
1: Jo!
0: Sakra, to zrovna vybrala Wendy, jak jo. Tak jo, to mi chceš to někomu poslat, tenhle ten song?
2: Jo, všem se teď musí stávat do školy.
0: Paráda, naprosto skvělý, protože tenhle song fakt dokáže zvednout z postele. Měj se krásně, děkujem za telefonát a za skvělý výběr songu.
2: Ahoj.
0: Čau.
1: Měj se, ahoj.
0: Musím říct, že Tom to měl dneska obzvlášť těžký. My to pojďme radši, už pojďme dál, pojďme si pustit. Co je?
1: Ne, dobrý výběr, Fiky, cením.
0: Tiffany Harris, její Vertigo. A sakra, Wendy zas vyhrála. Přijde a už vyhrává, to je fakt báj. Morning Boost.

0: se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Potisk, dárky, Bilabil, CZ.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
6: Happysport.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
8: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
9: Dneska venku oblačno až polojasno a nejvyšší denní teploty 27 až 31 stupňů Celsia.
10: Ty kokos!
11: Se docela uvaříme. Zajímavý. Tak pozor na to, pijte vodu.
12: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
13: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
14: Fajn. Jsme online.
15: Jsme na DAB+.
14: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot news.
16: Meteorologové upozorňují na sílící jev El Niño, který ovlivňuje počasí po celém světě. Podle odborníků může přinést rekordní vedra, sucho, ale i ničivý povodně a další extrémní projevy počasí. El Niño se objevuje každých několik let a souvisí s oteplováním vod. Ve Švýcarsku řeší neobvyklý případ dlouhodobého pošťáka. Po 42 letech dostal výpověď za to, že zásilky nosil až ke dveřím bytů, místo aby je nechával u vstupu do domu podle interních pravidel. Bezpečnostní kamera zachytila docela zvláštní situaci. Dva kurýři uklouzli během několika vteřin na stejný prohošce před domem. Zatímco první pád mohl způsobit třeba náhoda, druhý přišel téměř okamžitě potom. A záběry celkově teďkon baví celý internet. Fajn.
11: Pozor si dejte v ulici Štěrboholská, spojka v Praze, tady se srazily 4 osobáky, překáží na vozovce, průjezd je zde se zvýšenou opatrností. Velký špatný taky na silnici u obce Fričovice, okres Frýdek Místek, tady pro změnu srážka osobáků a motorky, na místě je policie České republiky. A pozor taky na D1 mezi 252. a 244. kilometrem ve směru na Brno, tady je pomalu jedoucí vozidlo údržby a levý jízdní pruh je zde uzavřen. Tolik k dopravě, teď už Morning Boost.
17: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.

0: Krásné dobré čtvrteční ráno, pokračuje Morning Bush na fajnu se 7. hodinou. Jak říkám vždycky, další hodina klasicky nabitá. Před náma Alex Warren, taky Topic, Fireboy DML, Nico Santos. Kromě toho tady zase někdo bude mít možnost vyhrát elektrickou koloběžku od Senkoru. Ty kokos! A kromě toho taky kouknem na jeden trailer. Na jeden trailer, který vyvolává hodně emocí. Víc emocí, než bychom jako chtěli, aby vyvolával trailer. Tak se na to rozhodně připravte. Hezký ráno. Wendy je tady se mnou, by the way.
1: Krasný, dobrý ráno.
0: Tak a teď máme všechno z krku a budeme jít na to.

0: Alex Warren, jeho Fever Dream na fajnu 11 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, teď tady musíme něco důležitého vyřešit.
1: Nevím, jestli jste to viděli, ale mám pocit, že rok zpátky Shrek vydal takový jako reelsko, kde bylo vidět, co se jako děje, jak vypadá, a strašně moc lidí si stěžovalo na to, jak ta animace vypadá. Že se to nikomu nelíbí, no a najednou se jakoby Shrek stáhnul, že se teda přetvoří a vyšel nedávno novej trailer.
0: A pozor, pozor, pozor, pozor. Normálně, teď bychom si řekli, jo, tak si tvůrci tady toho filmu jako vzali naše jako stížnosti k srdci, že udělali všechno pro to, aby se nám to líbilo. A hádejte.
1: Nebo ne?
0: Ono ne.
1: Ono to vypadá pořád stejně, ta animace. Vypadá to jako AI špatná animace. Já nevím, jak to vidíte vy, já to prostě vnímám takhle. A jejich jako argument, proč to tak je, je proto, že Shrek přece stárne.
0: To ne, to ne, to ne.
1: Co?
0: Jako kde, v jaký animovaný pohádce stárnou postavy?
1: No.
0: Jako takhle, třeba Simpsonovi, jo? Jako Simpsonovi ty už by byly jako pod drnem pětkrát. Kdyby jako to takhle fungovalo.
1: A pořád má to, to má jako tu stejnou animaci, že jo?
0: Jo, jo, jo. Mm. No, hustý. No, to i kozí sýr vlastně z tohohle vychází líp jako animace.
1: Jo, no.
0: Když to tak vezmem. No, pojďte nám dát, co si o tom myslíte vy. 724634634. Je v pořádku, že to takhle jako je naanimovaný, nebo chtěli byste spíš tu původnější verzi? Prostě pojďte dát vědět. My si pojďme tady toho Shreka připomenout samozřejmě s tímhletím songem. I'm believer a já věřím, že to ještě nějakým způsobem zvrátí a zlepší. Jdeme na to. Morning Boost.

0: Haven, Caitlin Aragon, jejich I Run na Fajnu, 21 minut po 7 hodině. Před malou chvilkou jsme tady rozebírali trailer na film o Shrekovi, Shrek 5, říkali jsme, že...
1: To už je šestka, ne?
0: Pětka, myslím.
1: No pětka, já mám pocit, že je takový to, jak jsou... No to je jedno.
0: Prostě novej Shrek,
1: prostě
0: jo?
1: Novej Shrek.
0: Novej Shrek, který se nikomu nelíbí, protože to vypadá, jak to vypadá. My jsme se ptali, jestli se vám to taky nelíbí, jako stejně nám. A děkujeme, že s náma souhlasíte. Dobrý, to bychom měli probraný. Co musíme ale probrat dál, tak to za okamžik bude to, že tady někdo z vás bude vyhrávat elektrickou Senkor koloběžku.
2: Wow, wow, wow.
0: Takže pokud jste se registrovali u nás na webu, tak buďte ready, že vám možná zavoláme. Pokud jste se neregistrovali, tak tak můžete učinit a zkusit štěstí ještě zítra. Do té doby, než se tak stane a my budeme soutěžit, tak tady bude Rugeilová. Hvězda našeho hudebního pořadu, kde začínají noví a mladí interpreti, Next Generation, její song Wishful Thinker. Za malou chvilku. A pak někdo z vás tady bude vyhrávat. Tak buďte ready. Tohle za chvilku. Morning Boost.
3: Fajn. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
5: Závratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
7: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
8: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
7: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
8: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
9: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Gail, její Wishful Thinker. Půl osmi aktuální čas. No a my na Fajnu jdeme soutěžit o další elektrickou koloběžku od Senkoru.
1: Na Fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor. Fajn.
0: Celý týden soutěžíme o elektrický koloběžky Senkor v hodnotě 60 000 korun. Dnešek nebude výjimkou, dnešek opět přinese jistýho jednoho výherce téhle z té soutěže a dnes bude soutěžit Eliška. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ahoj. Ráno, ahoj.
0: Ahoj Eli. Tak co, cítíš se na to nebo ne?
2: Něco mezi.
0: Něco mezi, dobře. Já ještě jednou vysvětlím, že máme pro tebe 10 otázek. Tvým úkolem je odpovědět na všech 10. Každá správná odpověď je za 10% nabití koloběžky. Tvým úkolem je její nabít na 100%. Dobrá?
2: Dobře.
0: Ještě zdůrazním, že pokud třeba náhodou neuhodneš, tak bude muset vzít někoho dalšího, ale to, co už si nahrála, to nabití, tak to zůstává dál. Tomu dalšímu posluchači třeba, jo? Jseš připravená?
2: Ano, jsem.
0: Tak jdeme na první otázku. Ta zní. Jak se jmenuje skupina, která naspívala hit Dancing Queen?
2: No, tak to netuším.
0: Netušíš?
3: Ne, vůbec?
2: Ne, vůbec.
3: Je o nich i film, nebo je to vlastně film?
2: Queen.
3: Mají tam jejich písničky.
0: Na Ačko to začíná. No?
2: Abba?
3: Je to tak.
0: S odřenýma ušima, ale pojďme dál. Který herec stvárnil Forresta Gumpa?
3: Máme 10%, bude to 20.
2: To je ten... Já si jména nepamatuju hercu vůbec.
0: Pojď, teď nebo nikdy.
2: Tak to nevím vůbec. Ani s nápomenu jména hercu nená vůbec. Amerických herců vůbec.
0: Nevíš, jo? Jej. Tak to mě velmi, velmi, ale velmi mrzí. Protože bude muset vzít někoho dalšího, Eli. Tak to
2: co
0: mě mrzí.
2: Co se dá dělat, no?
0: Co se dá dělat, no?
3: Nedá se nic dělat.
0: Hele.
2: Ne, ano.
0: Tak si mě...
2: Aspoň se to zkusila.
0: Aspoň se to zkusila.
3: Je to tak, je to tak.
0: Je to tak. Tak se měj krásně a ať se aspoň v práci daří líp, než tady v tomhletom kvízu. Tak zatím.
3: Měj se, ahoj.
0: Ahoj. No. My budeme muset zavolat někomu dalšímu, kdo se registroval u nás na webu, tak vydržte, dáme song a hned jsme zpátky.
1: Elektrická koloběžka Senkor na Fajnu. Nabij, vyhrá

0: Fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor. Fajn.
1: Je to tak. Před malou chvilkou zkusila své štěstí posluchačka
2: Eliška,
1: která nabyla koloběžku na 10%. Ty procenta zůstávají, ale uvidíme, kdo jí dobije teďkon. Na drátě máme posluchačku Lenku. Lenko, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Leni, tvým úkolem zbývajících 9 otázek dobít elektrickou koloběžku a pokud se tak stane, vyhraješ jí, dobrá? Odjedeš na ní.
3: Dobře.
1: Tak pojďme na to. Další otázka zní. Který herec stvárnil Forresta Gumpa?
2: No, 20% může být tvojich, pojď.
1: Hodně rychle běhal. Běhal hodně.
3: Tom Hanks.
2: Ano!
1: Taková nápověda. Dobře. 20%. Jak se jmenuje aplikace, ve který řidiči hlásí kolony a nehody?
2: Má modrou barvu.
1: Co?
3: Ne.
1: Ano?
2: Zkus to.
3: ŘSD?
2: VSD?
3: Ne, ŘSD?
1: Lenko, mrzí mě to. Bohužel. Bohužel. Ani tady to nevyšlo.
3: Nevadí.
1: Tak se měj krásně. A ahoj.
3: Taky,
1: ahoj. Nabije dneska někdo elektrickou koloběžku od Senkoru?
2: Určitě jo.
1: Určitě ano. Tak na to rozhodně počkejte. Na koloběžka je zatím nabitá na 20% a my potřebujeme 100. Za malý okamžik uvidíme, komu se to podaří. Pokračujeme dál.
0: Elektrická koloběžka Senkor na Fajnu. Nabij, vyhraj

0: trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem, brzdy pracujou na max a tep letí nahoru. Sjed si Trailpark Klínovec. 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídí.

0: za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Fajn. Na Fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor.
2: Je to tak, stále dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor, kterou někdo z vás může vyhrát, pokud jste se registrovali u nás na webu Fajnu. Už jsme tady měli posluchačku Lenku, taky posluchačku Elišku, který nabili koloběžku na 20%, bohužel to dál nevyšlo. My chceme nabít koloběžku nejlépe na 100%, uvidíme, komu se to podaří. Na drátě máme Daniela. Dane, krásné dobré ráno.
3: Ahoj.
2: Tak co, věříš si? Mohl bys to dát?
3: Spíš ne.
2: Spíš ne. Tak jo, to je super, jakoby predikce. Může mi na to třetí otázka zní. Jak se jmenuje aplikace, ve které řidiči hlásí kolony a nehody?
3: Zelená vlna.
4: My no, chceme... tam taky, my chceme jednu aplikaci. Už jsem napovídala, že to je
3: jako navigace, to je Waze třeba.
2: Ano.
4: Je to tak, 30% máme.
2: Která firma provozuje umělou inteligenci s názvem Gemini?
3: Google.
4: Wow. Je to tak.
2: Jaká je maximální povolená rychlost na české dálnici?
3: 130 a teďka už udělali 150 na úseku na D3.
2: Jo, jo, máš pravdu. A oni to pak chtějí zase zrušit. Ale jistý je, že máš pravdu.
4: Wow.
2: Pojďme dál. Jsme v půlce. Který fotbalista je známý pod přezdívkou CR7?
3: Cristiano Ronaldo.
2: Je to tak.
4: Je to tak. 60%.
3: Jo, no, tak to se...
2: Jedeš, ty odjedeš na
4: ty kolbice. Já si myslím taky.
2: Jak se jmenuje největší oceán na Zemi?
3: Největší oceán na Zemi? Tichý.
2: Ano! Už jsem se bál. Otázka za 80% nabití. Jak se jmenuje seriál... Jak se jmenuje seriál o rodině žijící ve Springfieldu?
3: Simpsonovi.
4: Ano!
2: Ty vado.
4: 80%.
2: Která česká dálnice spojuje Prahu a Brno?
3: D1 slavná.
4: 90% máme.
2: Teď nebo nikdy, Dane. Jseš připravený?
3: To je poslední otázka, jo?
2: Poslední
4: otázka.
2: Když to dáš, tak ta elektrická koloběžka je tvoje. OK?
3: Ano.
2: Takže, jak se jmenuje značka elektroniky, o jíž elektroběžku soutěžíme?
3: Senkor. S75 koloběžka.
4: Ano! Ty na tý koloběžce opravdu odjedeš.
3: Jo, tak to je hustý.
2: Mega, mega. No tak jo, gratulujeme, velká paráda. Kam pojedeš jako první?
3: Jo, vůbec nevím. A provětla to klidničku, protože zrovna nedávno jsem o ní přemýšlel, že bych si jednu elektrokoloběžku koupil.
2: No.
3: Protože mám dvě malé děti, 3 a 5, a no. Ty když jedou na kole nebo na koloběžce, tak ti ujedou, že jo? A běhat za nima, to není po ideální.
2: Tak víme, že to by...
3: A výhra se fakt jako ideálně hodí, jo?
2: Vyhrál to ten správný člověk, dobrý. Wow. Tak jo, gratulujem, měj se krásně a zas někdy třeba. Čau.
3: Díky moc, zatím čau.
2: Čau, čau. Dámy a pánové, pokud to nevyšlo dneska, tak zítra. Poslední příležitost. Pořád máte možnost registrovat se u nás na webu Fajnu a zkusit štěstí. Ještě připomínám, že pokud půjdete na náš Instagram do naší Fajn komunity, najdete tam kód, který když při registraci zadáte, budete mít větší pravděpodobnost, že vám zavoláme. Držíme palce.
0: Elektrická

0: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastní na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Je, to je boží kuchyň.
6: Je, a jak je praktická.
7: JN Interiér, osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
5: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
6: Je skvělá, Vyťardo.
7: www.jninteriér.cz.
8: Využijte váš prostor.
9: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
10: Instagram,
9: YouTube,
10: TikTok,
9: co je zrovna teď in. Fajn.
10: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
9: Jsme fajn. Fajn Radio.cz.
10: Get ready for the
11: sound.
10: Fresh.
11: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
12: This is Beyonce.
13: Hey, this is Halsey.
9: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
14: Venku dnes jasno až polojasno, no a nejvyšší denní teploty 27 až 31 stupňů Celsia.
9: Instagram Fine Radio.
10: Instagram. To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
9: Dej follow a buď stále v obraze.
10: S Fajnem.
11: Instagram.
9: S Fajnem.
10: Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
14: Správa železnic zveřejnila novou preventivní kampaň inspirovanou světlem počítačových her. Ve videu upozorňuje na nebezpečné chování v okolí tratí a přejezdů a hlavně připomíná, že na rozdíl od her máme jenom jeden život. Kampaň míří především na mladý lidi a snaží se je omezit jazykem, který dobře znají. Do Česka se vrací tropický počasí. Už v druhé polovině týdne začnou teploty výrazně růst a o víkendu mohou na některých místech překročit hranici až 34 stupňů Celsia. Největší vedra meteorologové očekávají především hlavně v nížinách. Nový single Stupid Song od Olivie Rodrigo zůstává už čtvrtý den na první příčce globálního žebříčku Spotify. Za posledních 24 hodin zaznamenal téměř 6 milionů přehrání a zároveň vede i americký Spotify card.
10: Fajn

Krásné čtvrteční ráno s Fajnem. Morning Boost pokračuje s 8 hodinou. Kromě Olivie Rodrigo, kterou tady v playlistu máme taky, tak taky třeba Somber, Tiesto, The Business a krom toho samozřejmě nějaký ty nový filmy, na který koukneme. Vzhledem k tomu, že je čtvrtek, do kina jdou nový filmy a my vám je za malou okamžik všechny představíme. No všechny. Hlavně ty první dva, které jsou fakt jako nejdůležitější. Opět připomínám, Wendy je se mnou ve studiu. Jo, máme to už dobře natrénovaný, musíme na to pohodový ráno, v rámci možností samozřejmě. Morning Boost. Fajn.

0: Naprostá ikona Somber, jeho Home Wrecker. Posloucháte Fajn při čtvrtku 18. června. 8 minut tak po 8. Krásný dobrý ráno.
1: Tyjo, to je úplně jako... Hvězdy nám přáli 8 hodin po 8 hodině. 8 hodin... To je jedno, 18. Dámy a pánové, aktuálně v Česku odstartovala petice za menstruační volno. Ano, Česko se inspirovalo Španělskem, kde přesně takováhle petice proběhla v dobrým a ano, ve Španělsku mají menstruační volno. Teď tuhle petici v Česku můžete podepsat i vy. Když tak petice.com/menstruační volno. Nebudem si hrát na to, že to jako, že to teď nějaký objev, že to jako slyšíme poprvé nebo něco. Je to dobrý. Za mě je to fajn věc. Podle mě jako by se to mělo podepsat, mohlo by to být schválený. Proč ne? Podle mě to prospěje obou dvou stranám. Ale pojďme si říct, za co všechno bychom jako chtěli mít vlastně volno.
0: Já si myslím, že by mohlo být volno, pokud je špatný počasí. Tak bys měl mít automaticky den volna.
1: Ano, a podle mě by mělo být i volno za hezký počasí. Protože pak chceš jít zase ven, že jo?
0: Je to tak.
1: Tak kdy do té práce budeme chodit?
0: To už se nikdo neptá.
1: Neptá. Dámy a pánové, pojďte nám dát vědět vy, za co byste všechno vy chtěli mít volno. Jestli to je taky za počasí, za hezký počasí, za špatný počasí, nebo úplně za něco jiného, za cokoliv. Pojďte dát vědět 724-634-634 a uvidíme, jakou petici budeme podepisovat příště. Pojďte dát vědět.

0: Katy Perry, její Last Friday Night na Fajnu, 18 minut po 8 hodině. My jsme tady před malou chvilkou řekli, že v Česku aktuálně probíhá petice za menstruační volno. A nás zajímalo, že pokud by třeba tady ta petice nevyšla, tak případně jaký volno bychom ještě mohli mít a za co?
1: Píše třeba Petr, čau, za mě by mohlo být kocovinový volno, jednou za rok a bez vysvětlování. Ale já jsem...
0: jako, to by potřebovalo fakt mít takovýhle pravidla, protože pak vím, že jsou tady lidi, kteří by měli volno každý den. Já tady mám zprávu od Mirka. Mohlo by být volno za to, když kolega nepřijde do práce, tak automaticky máte i volno i vy, protože pak je to děs. Jo, jako v případě nás dvou z Vendy, nevím, co by se pak tady dělo s rádiem. Teď, když tady Vendy nebyla, to bylo zajímavý.
1: Píše taky Jíťa, pondělní adaptační volno, protože přechod z víkendu do reality je prostě silný kafe.
0: Mm-hmm. Tomáš tady píše zase, že pátek by mohl být volno.
1: A pak je tady ještě od někoho zpráva. Volno po návratu z dovolený.
0: Yes, mega, mega. Aspoň tak týden.
1: Ale tak, na to se taky jako postavím.
0: Jo, jo, jo, tak uvidíme, no, třeba něco vyjde, třeba vypukne ještě nějaká další petice, kdyby ne, tak zítra už je pátek a pak snad nějaký to volničko bude. Držíme palce, za chvilku pokračujeme s tímhletím dál. Aby jsme na dnešní ráno měli aspoň nějaký ty dobrý vzpomínky, David Guetta, Kid Cudi, jejich Memories. A aby jsme měli třeba dobrý vzpomínky, já nevím, na... nějaký to rande s nějakou tou slečnou nebo s nějakým tím pánem, mužem, tak za malý okamžik koukneme na nový filmy, které jsou v kinech. Tak si na to rozhodně počkejte. Morning Boost.
2: Fajn. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.

0: Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Vzpomínky na dětství a horké léto. Červencová Vogue CS se zpěvačkou Likely na obálce jede na vlně nostalgie. Čtěte exkluzivní rozhovory s herečkou Ivou Jančurovou, hercem Janem Cinou nebo Hugem z Gufrau a písničkářem Matějem Čechem. Pochopte do hloubky fenomén Lux Maxingu. Poznejte práci fotografek, které se věnují ženskému tělu. Only in Vogue.
5: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
10: Ekokom.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
15: Right, babe.
16: Fine.

0: Macklemoreho Can't Hold Us na fajnu. Půl devátý aktuální čas a vzhledem k tomu, že je čtvrtek, je tady Movie Koutek.
1: Jako každý čtvrtek vycházejí nový filmy, no tak se pojďme podívat na to, na co můžete už dneska, anebo během víkendu, nebo příštího týdne zajít. Úplně první věc, co vyšla, Toy Story 5, příběh hraček. Pokud si myslíte, že už je to moc, hele, to je na vás. Tentokrát se pojednává o tom, že místo hraček přichází tablet a hračky se s tím musí vypořádat. To je takový novodobější, tak kdybyste chtěli, můžete zajít na tohle.
0: A chtěl bych ještě připomenout, že ta grafika vypadá mnohem líp než u Shreka.
1: A vypadá to tím stejně, to jako se... u předchozích.
0: Jo, to se vyplatí. No a pak tady máme novinku, českou novinku, český film, který se nazývá Tahle party není dead. Může se to zdát jako nějaký český, jak česká pařba ve Vegas, ale pozor, je to film o zombíkách. Normálně v tomhle filmu budou zombíci, takže takový český Last of Us říznutý pařbou ve Vegas, no ty vado, tady prostě se režisér prostě vyřádil. Podle AI hodnocení 58%, tak uvidíme.
1: To Story by mělo mít 70.
0: Tak uvidíme. Držíme palce, ať už půjdete na cokoliv, my pojďme pokračovat dál v našem playlistu, tady je Mal Smith, Neil Horan a jich Drive Safe. Fajn. Hello, nejvíc hudby pro vaše ráno. All my

0: Benson Boone, jo, sorry, I'm here for someone else. Na fajnu, 8:45 aktuální čas. Nebojte, my jsme tady pro vás a pro nás tady jsou další songy v playlistu. Například tohle z toho Hurts, Purple Disco Machine, jejich Wonderful Life. A nebo taky, já to musím říct, miláček Wendy.
1: Alex Warren, jeho Passenger. Za malý okamžik tady v Eteru Fajnu. Jak říkal Fiky, pro nás.
0: Pro nás. Pro nás. Tak si na to počkejte. Hezký ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Back to the hits.

0: Alex Warren, jeho Passenger na Fajnu. 5 minut před 9 hodinou. Dámy a pánové, znamená to pouze jedno jediné.
1: Vendy nám řekne, co to znamená.
2: My se s váma loučíme.
1: Je to tak.
2: Mějte se krásně.
0: Užívejte zbytek dne, užívejte zbytek čtvrtku. Zítra se slyšíme opět od 6 do 9 a oslavíme pátek, protože pak bude samozřejmě jenom pro některé volno, pro ty, pro které nebude volno, tak ty oslavíme samozřejmě taky. Teď oslavujeme, že zpátky Andrea Kaučka. Pozor. Andrea Kaučka. Tak jo, mějte se krásně. A zítra, čekis.
2: Ahoj.
3: Muchas gracias, afición. Ešte para vosotros.
4: Dejte nám vědět. Music. Is that what you want?

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: XXL výprodej v online shop.cz.
2: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
9: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
10: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
11: Dneska nás čeká oblačno až polojasno a teploty od 27 do 31 stupňů Celsia.
12: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
16: Jsme online.
17: Jsme na DAB+.
16: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
11: 4 minutky po 9 hodině ve studiu je tady nějak pro nějaký informace Míša.
18: Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu plánují na 22. června jednodenní výstražnou stávku. Důvodem jsou spory kolem budoucího financování veřejnoprávních médií. Protest se má dotknout většiny televizních a rozhlasových stanic. Omezení by se ale neměla výrazně projevit na zpravodajství ani na krizovém vysílání. Kratom by v Česku mohl čekat výrazně přísnější režim. Vláda navrhuje zákaz jeho prodeje osobám mladším 21 let a taky zákaz internetového prodeje. Důvodem jsou obavy z možných zdravotních rizik, zejména u mladých lidí. Řada velkých firm letos omezuje podporu Pride festivalu a celkově LGBTQ+ kampaní. Podle průzkumu zatím stojí obavy z politických sporů a i změna společenské atmosféry.
11: Fajn. V rychlosti mrkneme i na silnice. Opatrně v Praze na jižní spojce. Bouralo se tam, je tam střední jízdní pruh, neprůjezdnej, dva osobáky v sobě. Pozor taky na D11, 70. kilometr na trase Jaroměř, Praha. I tady, prosím vás, bouračka, 3 havarovaná vozidla, takže tady se určitě zdržíte. No a se zdržením počítejte taky v Ústí nad Labem v ulici Masarykova.
19: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.

0: Fajn.
1: Já vám přeju hezký ráno, dobrý den. Je to tady takový ten den, který musel prostě přijít, den, kdy se do České republiky vrátili horka. Prosím vás, 31 stupňů má být dneska, to prostě podle mě není normální. Prosím vás, tak nezapomeňte, že existuje nějaký SPF-ko, že existuje nějaká voda, dneska ji pijte opravdu hodně. No a pojďme to teda nějak přežít, nějak zvládnout. Doufám, že máte klimatizaci, jestli ne, tak... To bude velký špatný. Ale s tímhle playlistem to dáme. Startuje nám dnešní Music Boost.
0: Music Boost. Gimme five. Fajn.
1: Dnešních pět songů na rozjezd. Startujeme s Fastboyem, taky s Raf a jejich Wave. Tak hezký čtvrtek.

5 5 songů na rozjezd. Uzavírá Rady Mantle, Charlotte Plank, Why Chemistry. It's a feeling. Dáváte si dnešní čtvrteční dopoledne s Fajnem a já jsem se rozhodla, že vám udělám v tom létě trošku pořádek, ale bude to složitý. Prosím, připravte mozkové buňky svoji pozornost. Řeknu vám teď něco, co vám opravdu může změnit vlastně váš vzhled na dalších x let. Já jsem o tom nevěděla, vím o tom až prostě poslední půl rok a říkala jsem si, že mi to změnilo tak život, že vám to taky musím říct. To, že se máme mazat opalovákem, je nám všem doufám jasný. To, že se té ochraně říká SPF a máme různý jakoby čísla a nejlepší samozřejmě 50+, to taky víme. Ale není SPF jako SPF a to už je něco, co málo kdo prosím vás ví, že máme dva typy záření. Jmenuje se to UVB a UVA. Prosím vás, jakmile máte na opalovacím krému napsáno UVB, tak vás to chrání proti spálení. Jo? To je taková ta klasika, že se namažete a vlastně se nespálíte. Nebudete červený, nebude vás nic bolet. Ovšem UVA je prosím vás to, že nebude ta kůže stárnout. Jsou to vrásky. Je to vlastně dlouhodobý poškození jakoby kůže v té opravdu hloubce, která není v tu chvíli vidět, ale prostě za 10-20 let to fakt všichni poznáte. To znamená, vy si musíte koupit opalovací krém, který má na sobě napsáno UVB, to má prostě vás každý napsáno na sobě, a plus musí tam být napsáno plus UVA. Jakmile to nemá UVA, je to pravděpodobně prostě levnější opalovák a nemažte se tím. Fakt ne. Sice vás to nespálí, ale prostě budete starý. A já si myslím, že tohle je něco, co bychom opravdu už jako měli vědět, že UVB nám zničí dovolenou, když se nenamažem, ale UVA nám zničí mládí, jo? Takže prostě všechno B a prostě ať to tam je napsané všechno a to kupujte, ať tím se mažme. Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
7: Stres.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
7: La Tropical!
8: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
7: Yeso!
8: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
7: Awarashar!
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
15: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
14: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
18: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
19: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
20: Zábava vlny tobogány.
21: Co vás čeká?
20: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
21: Plno tobogánů a skluzovek.
20: Tak všichni rychle do plavek.
21: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
20: Relax, drinky, animace.
21: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
20: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
19: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Where is my husband? Tohle je Ray. My jsme si jídali na fajnu hezky při čtvrtejším Music Boostu. Mám na vás dneska jednu otázku, nebo takhle prosbu, abyste mi pomohli, abyste mě možná se mě zastali, protože jsme doma zase měli takovou menší Itálii. Kvůli čištění zubů, prosím vás, jo? Řekněte mi, co je normální, čistit si ráno zuby před snídaní nebo až po ní? Já nerozumím tomu, proč by si někdo čistil zuby až po snídani. 724634634. Tohle jsme měli s mým teď vlastně čerstvým manželem trošku takový jakoby rozpor, protože to asi každý teda děláme jinak. Já si prostě jedna z věcí, kterou fakt jako první udělám, když stanu, je, že se vyčistím zuby. Protože prostě já nevím, chcete na tu snídani prostě mít jako prostě chcete být čistý, ne? Teď by to jinak jako nechutnalo. Ale jeho argumenty jsou, že zase nechce jakoby snídat zubní pastu. Já zase tvrdím, že pastu nemusíte jakoby snídat, jo, stačí si jenom jí pak vypláchnout a vyplynout. Ale říkám si, existuje nějaký teda dobrý argument pro mě od někoho z vás, kdo si taky čistí, nevím proč teda, ale kdo si čistí zuby taky až po snídani. Máte pro mě nějaký argument, proč bychom to měli dělat? Jo? Mezi tím nějaký dobrý songy. Alex Veron, taky Kellyn, Sofia, no právě teď Jon Tonus, Dennis Lloyd, ich Diamonds.

0: From disco to disco, to je Ali Farben. Tohle je dnešní čtvrteční dopoledne a vy se ho dobrovolně dáváte s Fajnem. A já musím říct, že zase prostě jsem úplně mimo. Já vždycky se vás na něco zeptám, mám pocit, že dostanu prostě slova podpory a místo toho pak vždycky zjistím, že všechno dělám špatně. Řešíme tady čištění zubů ráno, jo, jestli před snídaní nebo po snídaní. Já jsem si fakt myslela, že to jakoby dělám jako většina, že jako čistit si zuby hned jako první, hned co stanete před snídaní, je prostě v pořádku, protože prostě máte pak jako úplně jinou náladu na to jídlo. Ale vy jste mě úplně všichni odzbrojili, ale jako opravdu, já jsem nedostala žádnou normálně vlídnou zprávu. David z Olomouce píše, zkusím ti to položit do jiný roviny, čistíš si zuby před večeří nebo po ní? Na tohle nemám argument, je to pravda, no. Tak je tu třeba od Aní zpráva. Hele, je to dvousečný, na jednu stranu super, ráno se probudíš, vyčistíš si zuby, protože máš tam nějak v polepšově. Chceš si snídaně vychutnat s čistou pusou? Ano, to je přesně ten můj argument. Ale čistit si zuby až po snídaní je víc logický z hlediska hygieny zubů jako takových. A těch zpráv je tady několik. Vy všichni si čistíte zuby až po snídaní. No tak jo, dobře, já to teda asi budu muset začít dělat teda správně jako vy až po snídani, ale furt mi nedává smysl, jakože na tu snídani přece nemůžete být náladu. Když se prostě ráno probudíte, je to fakt taky úplně jako nepříjemný. Tak jako bez toho, aniž byste se vyčistili zuby, tak prostě na to jídlo nemůžete mít náladu. Možná bychom mohli dělat takovou více logickou věc, že bychom si čistili zuby dvakrát. Před snídaní i po snídani. To navrhuji já, to mi přijde jakoby úplně jako nejlepší řešení. Jo?
1: Jedna vteřina, jeden hit, jedna šance dostat se na Coolin Festival. Poznej song dřív než ostatní a vyhraj vstupenky. Jen v Drive Show na Fajnu. 26. a 27. června. Kmuchův ostrov Kolín.
2: Vystoupí Ben Kristoval.
1: Sofian Mešmeš.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
7: Zavratné mega slevy.
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
12: Dětem místo dárku, dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
13: Fine Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fine Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fine Radio.
14: Instagram,
13: YouTube,
14: TikTok,
13: co je zrovna teď in. Fajn.
14: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
13: Jsme fajn? Fajn Radio CZ.

0: První společnou hodinku při dnešním Music Boostu uzavíráme s Taylor Swift, s její Fate of Ophelia. Přešli jsme na to, že zuby si většina národa čistí ráno až po snídani a taky jsme si dali třeba poučku k opalovacím krémům. Teď už díky mně víte, že musíte kupovat UVB, ale i krém, který má napsáno na sobě UVA. Jinak budete starý, jo? A teď šup do další hoďky. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na EBLC2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenírkárna.cz.
7: Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
7: Rascal
8: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
8: Happysport.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
10: Fresh.
11: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
12: This is Beyonce.
13: Hey, this is Halsey.
14: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
0: Dneska pro vás na obloze oblačno až polojasno a teploty od 27 do 31 stupňů Celsia.
15: Fine.
16: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
17: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Jsme online.
18: Online. Jsme na DAB+.
17: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
19: Meteorologové upozorňují na sílící jev El Niño, který ovlivňuje počasí po celém světě. Podle odborníků může přinést rekordní vedra, sucho, ale i ničivý povodně a další extrémní projevy počasí. El Niño se objevuje každých několik let a souvisí s oteplováním vod. Ve Švýcarsku řeší neobvyklý případ dlouhodobého pošťáka. Po 42 letech dostal výpověď za to, že zásilky nosil až ke dveřím bytů, místo aby je nechával u vstupu do domu podle interních pravidel. Bezpečnostní kamera zachytila docela zvláštní situaci.

baví celý internet. Fajn. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautská. 10. si představíme songy, které jsou dobrý právě díky tomu, že vznikly z něčeho negativního. Katy Perry má teď venku jeden takovej a my si na ně uděláme nějaký hromadný názor. Startuje druhá společná hodinka Music Boost v procesu, vy jste u toho, no a pojďme na ten playlist. Music Boost. Lily Wood, Brick a Robin Schulz. Tak si pojďme trsnout, ne? Je čtvrtek. Ten si to žádá. Tak hezký dopo.

Justin Bieber, taky Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat, to je song, který nám dohrává na Fajnu. Krátce, no těsně, před čtvrt na jedenáctou. No a Katy Perry nám s něčím udělala radost. Oznámila nový single, bude se jmenovat Watch It Brown. Prosím vás, vyjde až příští týden, ještě venku není, já vám ho ještě nemůžu pustit, to musíme se na něj počkat. Ale podle jejich vlastních slov by se s tím songem díky němu měla vyrovnat vlastně s nějakým potlačovaným jako hněvem, frustrací, náročným obdobím posledního roku. My vlastně víme, že Katy Perry prošla vlastně si těžkým rozchodem po několika letech vlastně s Orlandem Bloomem, no takže tenhle song asi pravděpodobně bude takový ten typický rozchodovej, což samozřejmě nikomu nepřejeme negativní emoce, to vůbec ne. Ale prosím vás, pojďme se podívat společně do historie rozchodových songů. Jako jestli to bude něco takového, tak se máme sakra na co těšit, ne? Miley Cyrus, její Wrecking Ball, to prostě je typicky rozchodový song, který tehdy prostě napsala, vydala a je, dodnes je to prostě totální hit. Tohle je Pink, všichni poznáváme její Try, no prostě další pecka. No a do třetice? Byla Adele. Jako já nechci nikomu přát jako rozchody a prostě pláč a stres, ale prosím vás, podív, jako to slyšíme, ne? To slyšíme, že ty rozchody si jsou k něčemu dobrý, tak v hudební branži ano, tam mají svoje místo, protože ty songy jsou fakt úplně jako největšími hity, to znamená, nevíme, s čím příští týden Katy Perry přijde, ale jestli to bude aspoň tak poloviční, jako tyhle tři ukázky. Tak pojď, tak se na to prostě těším.

Niko Santos, jeho Ray of Light. Dáváte si dnešní Music Boost na fajnu. No a my se podíváme na mořského koníka. Teď vám zase řeknu nějakou zajímavost, která vám vyrazí dech. Mořští koníci, prosím vás, jsou živočiši, kteří si vlastně jako jedny z mála vytvářejí jako silný partnerský vazby oproti ostatním zvířatům. A představte si, že v životě mořského koníka každé ráno ten koník se probudí, vstane, nebo připlave, mě se nevstávají, a mají takovej taneček jako rituál, aby se s tím partnerem jakoby pozdravili a měli lepší jako ráno, tak každý pár má jiný a vlastní jakoby tanec a tímhle se každé ráno, každý den

0: prostě představujou, přivítaj. A tohle v ním jako tenhle rituál krátkej jim právě jako dělá prej šťastný život. A já jsem si říkala, že bychom taky mohli být jako morský koník. Představte si, že bychom ráno každý měli nějaký svůj prostě tanečkový rituál a třeba by nám to jakoby pomohlo. Já vím, že je to vlastně svým způsobem blbost, ale říkám si, že třeba na tom něco je. Každý ráno prostě vstát, pustit si oblíbenou písničku a prostě začít na partnera vrtět ocásky. Ten můj by mě asi zabil, když se teď představuju. Ale říká se si, jako pro nějaký osobní experiment mohli bychom to zkusit, co? No, myslím, že každý by měl být jako mořský koník. Na světě by bylo líp.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
3: Fajn. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: trenirkarna.cz.
10: Yeah! JN Interiér.
11: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
12: I táta přece vaří.
13: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
14: www.jnointeriér.cz.

0: Nice to meet you, tohle byl Mal Smith. My si dáváte dnešní čtvrteční Music Boost na fajnu, no a tohle je.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Takovej sex ve třech i jako heslo na Wi-Finu. Sdílet ho zní moderně a úplně v pořádku, ale pak se vždycky najde někdo, kvůli komu to celý spadne.

0: jinak zní dopoledne na fajnu, 2 minutky do 10:45, Alex Veron, Forever Dream. No, protože jsme teda rádio a v rádiu hrajou písničky, tak my s písničkama samozřejmě pokračujeme. Za chvilku si dáme Teddyho Swimse, jeho Lose Control, totální prostě banger song o závislosti, toxicitě, vztahu, ale prostě včera jsem to říkala a budu se dneska opakovat. Jestli jste ještě nevěděli, jak vypadá Teddy Swims, tak se ho vygooglete, protože to je prostě, Já nevím, jak to popsat, to je podle mě modní značka. To je prostě modní ikona, on je celý potetovaný, ale fakt tak jako cool potetovaný a dobře se oblíká a jak zpívá, jak u toho vypadá prostě ten chraplák do toho, ta barva hlasu, no boží. Takže Teddy Swims pro dnešní dopoledne, už za chvilku.
1: Na fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor.
2: Baterka zatím není na stovce, ale přesně tam začíná tvoje šance.

0: vozidelny s plynulou jízdou a jednoduchým ovládáním. Senkor.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.

Na fajnu dohrává End of Beginning, DJ Joe o něj postaral. Dáváte si dnešní Music Boost. Když se někomu z vás něco, cokoliv povede, něco velkého, tak my se o tom vždycky rádi zmíníme. Dneska velká zmínka, velké děkuji bude patřit Andreji Janekové, což je prosím vás česká oční lékařka, která úplně jako první na světě použila nějaký nový typ čoček, nevím, který se prostě dávají teď pacientům, kteří trpí šedým zákalem a taky nějakým nepravidelným zakřivením rohovky. A ono to mělo velký úspěch. Tahle věc se povedla. Testovali teď to tam na první seniorce, na první ženě s touto nemocí a ta žena díky tomu vidí. Tohle prostě samozřejmě není jenom úspěch pro Českou republiku, tohle je úspěch pro celý svět a my vlastně budeme jako Česko, nebo my jsme vlastně jako první, kteří na to jako přišli, nebo ne my, Andra Janeková na to přišla a já si myslím, že to vlastně stojí za zmínkou, že máme být na co pyšný a tohle prostě já pořád žasnu z toho, jak je opravdu ta medicína, jaký dělá jako pokroky a to, jak máme šikovný prostě lékaře. Takže jo, děkujeme. Následující song Sony Fodera pro naše doktory. Fajn.

0: Metro Digi. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izo Pitbull.
3: 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
4: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Vzpomínky na dětství a horké léto. Červencová Vogue CS se zpěvačkou Likely na obálce jede na vlně nostalgie. Čtěte exkluzivní rozhovory s herečkou Ivou Jančurovou, hercem Janem Cinou nebo Hugem z Gufrau a písničkářem Matějem Čechem. Pochopte do hloubky fenomén Lux Maxingu. Poznejte práci fotografek, které se věnují ženskému tělu. Only in Vogue.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
8: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
10: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
0: Instagram Fine Radio.
12: Instagram. To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
0: Dej follow a buď stále v obraze.
12: S Fajnem.
13: Instagram.
0: S Fajnem.
14: Dneska na obloze oblačno až polojasno a teploty budou hodně vysoké, 27, maximálně 31 stupňů Celsia, takže SPF-ko nezapomenout.
13: Fajn.
15: Get ready for the sound.
12: Fresh.
16: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
17: This is Beyonce.
18: Hey, this is Halsey.
0: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz.
12: Jsme online.
13: Online.
0: Jsme na DAB+.
12: Plus.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz.
14: Padla právě 4:15 po 11. hodině, že ladíte Fajn a tohle je Míša.
19: Správa železnic zveřejnila novou preventivní kampaň inspirovanou světlem počítačových her. Ve videu upozorňuje na nebezpečné chování v okolí tratí a přejezdů a hlavně připomíná, že na rozdíl od her máme jenom jeden život. Kampaň míří především na mladý lidi a snaží se je omezit jazykem, který dobře znají. Do Česka se vrací tropický počasí. Už v druhé polovině týdne začnou teploty výrazně růst a o víkendu mohou na některých místech překročit hranici až 34 stupňů Celsia. Největší vedra meteorologové očekávají především hlavně v nížinách. Nový single Stupid Song od Olivie Rodrigo zůstává už 4. den na první příčce globálního žebříčku Spotify. Za posledních 24 hodin zaznamenal téměř 6 milionů přehrání a zároveň vede i americký Spotify card.
13: Fajn.
14: D10, první kilometr, trasa Praha Turnov, tady je hlášená, prosím vás, nehoda, tak opatrně, stejně jako v Břeclavi, v ulici na Valtické, tady probíhá kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, no a bouralo se i v Hulíně, v ulici Holešovská, tak i tady pozor.
9: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
12: Music Boost.
13: Music Boost.
0: Music Boost. Andrea Kautzka.
8: 5, 4, 3, 3, 2, 3.
14: Dnešní plán pro tohle dopoledne je úplně jasný. Opalovací krém, klimatizace, zmrzlina a playlist Fine Radio, jo? Tak tohle je Music Boost, jdeme do další hoďky. Music Boost. Sigala, taky Trevor Daniel, It's a Feeling. Tak hezký dopo.

American Girls, tohle je Harry Styles. Posloucháte dnešní čtvrteční Music Boost na Fajnu. No a mě zajímá, jestli už koukáte na novou reality show. Are you the one? Koukáte na to, díváte se? Já musím říct, že mi to docela chytlo. Jako říkala jsem si, že to bude taková, jako bude to lepší než Love Island nebo co tam půjde, ale je to docela zábavný, je to jako velký bizár a ten samozřejmě všichni chceme. Kdyby vás prosím vás zajímaly nějaký drby, nějaký, pokud byste chtěli nějaký rychlej přehled toho, co se vždycky v těch epizodách stalo, tak díky nám, nebo tak díky mojí moderátorce, kolegyni Kristýnce a taky společně s Albertem, to můžete vědět úplně stručně a rychle, každý týden, jednou týdně, vlastně vychází posedlý Are You The One. Je to vlastně podcast, který najdete

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
4: Vzpomínky na dětství a horké léto. Červencová Vogue CS se zpěvačkou Likely na obálce jede na vlně nostalgie. Čtěte exkluzivní rozhovory s herečkou Ivou Jančurovou, hercem Janem Cinou nebo Hugem z Gufrau a písničkářem Matějem Čechem. Pochopte dohloubky fenomén Lux Maxingu. Poznejte práci fotografek, které se věnují ženskému tělu. Only in Vogue.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
10: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
10: YouTube,
1: TikTok,
10: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Jsme fajn. Fajn Radio.
11: I'm Lou Houthi.
12: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.

Frugal, kterou jsme si teď dali na fajnou dnešní Music Boost. Máme přesně 3 minutky po 12. a já vás chci k něčemu vyzvat. Chci vás vyzvat k tomu, abyste neignorovali. Vyzývám všechny, kteří někomu dlužíte odpověď, nějakou prostě cokoliv, klidně i nepříjemnou odpověď, ale vyzývám všechny, kteří prostě někoho ignorujete. Myslím si, že je vždycky lepší odepsat si i jako nepříjemnou pravdu, ale prostě odepsat, jo. Psychologové upozorňují na častější formu stresu, která je právě spojená s touhle digitální komunikací. Přišlo se totiž na to, že když opravdu dneska ve světě jakoby sociálních sítí nedostane odpověď, tak je to pro nás jakoby daleko více stresující, než kdyby nám někdo prostě řekl do očí, hele, seš blbá, nechci s tebou už nikdy mluvit. Jo? Tak jako ta krutá pravda je méně stresující, než to, že vytváříte si ty jako negativní scénáře, tu úzkost, taková ta nejistota, ty domněnky, proč mi ten člověk neodepsal. Takže prosím vás, nedělejte to. 724634634. Já jsem si říkala, že bychom si takhle společně mohli teď jako zahrát takovou hru, že vy byste mi na tohle číslo do studia mohli psát vlastně odpovědi, které někomu dlužíte. Napište mi, jakou odpověď někomu dlužíte, komu a proč. Jo, pojďme si to také na sebe naházet a pak sami třeba zvolíme, jestli je fajn to tomu člověku fakt dopravit anebo dál ignorovat.

0: Tenhle song se jmenuje Pride, zpívá ho Felix Jen a zpívá ho na fajnu. No a komu dlužíte odpověď? Jak jsem tady před chvilkou říkala, psychologové zase nejen co přišli, tentokrát přišli na to, že opravdu ignorovat někoho po zprávách je stresově daleko horší, než mu říct prostě krutou pravdu. Já si myslím, že to asi pravda je, ale musím se sáhnout sama do svého svědomí, já těch odpovědí taky pár dlužím. Třeba jsem ještě neodepsala mojí kamarádce, která mi nedorazila v sobotu na moji svatbu. Já jsem se vdávala a ona mi nedorazila kvůli tomu, že byla přepracovaná. Takže to, na to jsem ještě neměla sílu odpovědět a sbírám slova a asi budu muset volit tu krutou pravdu. Tak to je třeba můj osobní příběh a podíváme se teď na ty vaše ignorovací nepravdy pravdy. Máme tady zprávu, já dlužím odpověď kámošce, která se mnou chce jít do kina, ale já s ní nikam jít nechci. Nemám na to srdce jí říct pravdu. Já si myslím, že tohle je ještě docela jakoby dobrý, jakoby napsat někomu, hele, nechci do kina s tebou. Je ještě jakoby lepší, než prostě říct, třeba seš blbá, jo. Taky tady máme zprávu, já dlužím odpověď svýmu ex, který mi minulý týden popřál k narozkám. Prosím vás, k tomu máme jakoby jediný argument, můj, nebo ne argument, ale vyjádření, nikdy svýmu ex nic nedlužíte. Jo, amen, sestro. Tohle si zapamatujme. Taky máme SMSku, díky, že si otevřela tohle téma. Je to skoro 10 dní, co dlužím odpověď jednomu známému. Je to pro mě snaží mlčet, ale asi to budu muset změnit. Ano, pojďme to změnit. Pojďme všem, kterým prostě něco dlužíme, pojďme jim to napsat. Ale prostě nejnáročnější to tady bude mít Jíťa, která píše: já nikomu nic nedlužím, ale mě dluží odpověď můj teď už bývalý kluk, kterého jsem se minulý týden zeptala na to, kdo je Kristýna a proč mu pozdě večer píše prdelko. Tak to by mě taky teda zajímalo, jak tohle dopadne. Prosím vás, jestli mě slyší někdo, jestli mě slyší třeba Kristýna, nebo někdo dopíše prostě pozdě večer, prdelko, dejte ty Jítě, prosím vás, nějaký vysvětlení, jo? Ať se prostě nestresujeme. A jdem radši na ty písničky. Music Boost.
1: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Byt 2+1 v Libavském údolí na Sokolovsku za 755 tisíc korun. Byt 2KK v Benešově bez koruny za 5 milionů. Byt 3+1 ve Vsetíně za 4 miliony 410 tisíc. Restaurace v Rakovníku za 19 milionů. A byt 2+1 v Benešově nad Ploučnicí za 1,5 milionu korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, ledičko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firma na zážitky.cz. Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
16: Ekokom.

0: Vajkem Vajkem uzavíráme další společnou hodinku Music Boostu na Fajnu. Máme přesně 12. hodinu, to znamená, dopoledne jsme zvládli. Teď už jenom zvládnout ještě odpoledne, hele. Levou zadní, nebo pravou přední, to úplně jedno, to dáme. V téhle hodince jsme si zjistili, nebo řekli jsme si, komu všemu dlužíme odpověď, tak já vás ještě znovu naposledy vyzývám k tomu, jestli někoho ignorujete, tak psychologové přišli na to, že je lepší jim říct krutou pravdu, než ignorovat. To je více stresující. To si zapište za uši, jděte odepsat, no a za chvilku se zase slyšíme. Music Boost.
1: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Instagram,
9: YouTube,
8: TikTok.
9: Co je zrovna teď in
10: Fajn Radio.
8: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Jsme Fajn.
11: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Original, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
0: Dneska oblačno až polojasno o celý den, 27, maximálně 31 stupňů Celsia. To je hodně. Pijte vodu.
12: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Jsme online.
16: Online.
8: Jsme na DAB+.
16: Plus.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
17: Meteorologové upozorňují na sílící jev El Niño, který ovlivňuje počasí po celém světě. Podle odborníků může přinést rekordní vedra, sucho, ale i ničivý povodně a další extrémní projevy počasí. El Niño se objevuje každých několik let a souvisí s oteplováním vod. Ve Švýcarsku řeší neobvyklý případ dlouhodobého pošťáka. Po 42 letech dostal výpověď za to, že zásilky nosil až ke dveřím bytů, místo aby je nechával u vstupu do domu podle interních pravidel. Bezpečnostní kamera zachytila docela zvláštní situaci. Dva kurýři uklouzli během několika vteřin na stejný prohožce před domem. Zatímco první pád mohl způsobit třeba náhoda, druhý přišel téměř okamžitě potom. A záběry celkově teďkon baví celý internet.
8: Fajn.
0: Bouralo se v Ostravě, a to v ulici Muglinovská, tak opatrně, je tam prý silný provoz, vyhavarovaná vozidla, je tam velký chaos, takže počítejte se zdržením. Stejně jako na D2, 55. kilometr trasa Brno-Lanžhot, i tady prosím vás nějaké dopravní omezení, tak pozor. A taky D7 hlásí nehodu, a to na trase Chomutov a Praha mezi 8. a 9. kilometrem.
18: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
8: Music Boost.
10: Music Boost.
9: Music Boost.
5: Andrea Kautzka.
10: 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1.
0: Je venku skoro novej díl Šreka, který hlásí nějaký stížnosti, tak se na to společně mrkneme. Ještě jednou si dáme lubriku a ještě jednou si prosím vás dáme takovou rekapitulaci ohledně opalovacího krému. Co používat, co nepoužívat, co kupovat, kde to kupovat. Já jsem tady totiž v týmu Fine Radio, když jsem si teď šla udělat kafe, zjistila, že to nevíte. Neví to ani mý kolegové, nevíte to bez tak ani vy, takže si znovu řekneme, jaký krém prostě mazat, kam ho mazat, jak ho mazat, jo? Ať jsme prostě všichni bronz a ne červený. Music Boost.

0: potřebuju tvoji lásku. Need Your Love. Tohle zpívají One Republic a zpívají to teď na Fajnu. Teď, myslíme 12 minut. Do půl jedný odpoledne. Vyšel trailer k novýmu Shrekovi. Na to, že je to pohádka, tak na těch sockách to teda jako pohádka fakt nevypadá. Po 16 letech jsme se dočkali dalšího dílu, jo? To jenom byste věděli, že už je tomu 16 let. Venku je teda už oficiální trailer, můžete se na něj klidně mrknout. Ovšem nezdílí moc úspěchy, jo? Kritizuje se ten nový vizuál, styl postav, celková vlastně animace je tak trošku jakoby jiná. Na sociálních sítích se objevují jako stížnosti, že postavy vlastně jsou takový, jak bych to řekla slušně, prostě uhlazený. Podle mě ztratili jako nějaký původní, já nevím, nějakou osobitost, připomínají trošku, je to taky modernější a když se podíváte na toho prostě oslíka Shreka, na ty naše oblíbené postavy, tak nechci jako teď vytvářet nějaký domněnky, ale myslím si, že tam trošku zasáhla umělá inteligence, jo. To je něco, s čím já prostě nesouhlasím a vadí mi to, že se to prostě začalo takhle už všude používat a je to vidět. A když je to vidět, tak mi to prostě vadí. Takže uvidíme, až ten člověk bude úplně jakoby venku, mělo by to být letos na Vánoce, ale nevím, no, třeba se nám to fakt nebude líbit a zůstaneme jenom u těch prvotních starších dílů. A nebo třeba taky ne.
1: Mohl byste synkovi ukázat svůj slavný řev? Moc vás obdivuje.
2: Dělej zařvi!
3: Poslyšte, raději ne, mé děti slaví narozeniny.
2: Dělej zařvi!
1: Když teď nic neděláte, nemohl byste nám předvést ten řev?
2: Dělej zařvi! Posloucháš.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Sex ve třech je jako heslo na Wi-Finu. Sdílet ho zní velmi moderně a docela v pořádku, ale vždycky se najde někdo, kvůli komu to pak celý spadne.
2: Den bez dobrý hudby.
3: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě

0: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
1: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Zavratné megaslevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
11: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
12: Potřebujete dětské kolo?
13: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
12: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
13: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
12: Raskal
13: a Bíny.
12: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
13: Happysport.cz.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Tohle je dnešní Music Boost, dnešní odpoledne. No a já jsem vám slíbila, že vám dneska udělám takovou rekapitulaci opalovacího krému. Jak ho vlastně správně používat? Já tu nejsem už sama, mám ve studiu Kristýnku, která mě za chvilku vlastně bude střídat. Kristýnko, hezký odpoledne.
1: Ahoj, a jo, krásný odpoledne.
0: Kristý, ty jsi tady dneska před jednou zmínila, že jsi docela jako opalovací mistrině, jo? Že máš dokonce jako nějaký jako tipy a triky, že na každou část těla si mažeš něco jiného.
1: Jo, jo, jo, já jsem samozvaný mistr v opalování, prostě na každou část těla mám jiný SPF-ko, podle toho, jak rychle se to opaluje.
0: Takže to asi to nebylo jednoduché to jakoby na sobě najít, vy za ty roky.
1: Jako léta praxe, odříkání, víš co, na tom sluníčku to opalování je náročný. Sedřeš se z kůže, vypotíš všechno, ale už to mám vymakaný tak, že se vždycky vrátím černá.
0: Hele, Kristýnko, co je prostě opalovák, všichni víme. Mm-hmm. Co je SPF-ko, taky všichni víme. Víme, mm-hmm. že máme prostě různý čísla, že já nevím, od 4 až do 50, jo.
1: Všechny projedu vždycky.
0: Ano, to je dobře, hlavně ta 50. Si myslím, že se říká, že no ne, ty kroutíš hlavou, ale ono je to fakt důležitý.
1: Já vím, jo? Že je to důležitý, ale hele, někdo kouří, někdo pije, já se opaluju.
0: Prosím vás, Kristýnko, neposlouchejte, používejte 50, protože to je opravdu jako bezpečný, jo. Ale Kristý, když seš teda mistrině, jo, v opalování, víš, co znamená UVA a UVB na opalovacím krému? Nevíš, veď?
1: No, já si myslím, že to má co dočinění s nějakou ozonovou vrstvou.
0: Ne, jsou to dva typy záření. Sakra. A je to fakt mega důležitý, já jsem to taky nevěděla. Myslím si, že většina posluchačů to taky neví. Protože UVB je typ záření, který vlastně nás chrání před tím, aby jsme se nespálili, aby jsme nebyli červený. Ale UVA nás chrání před tím, aby jsme neměli vrásky, aby ta kůže se jako neopotřebovala. To znamená, když si kupuješ krém, tak je důležitý, aby měl hned na té titulce napsáno UVB plus UVA. Jsou to dražší krémy. A jakmile tam nemáš UVA, tak vlastně sice se nespálíš, ale budeš stará brzo.
1: To jsi mě teď trošku vyděsila.
0: No?
1: No jenom, že stejně když chci být opálená, tak budu stará. S tím se počítá, to je...
0: No ne, ale tohle opravdu jako je to znát a je znát. Dobře. Dokonce po 10-20 letech je vidět, kdo používal UVA a kdo jenom UVB.
1: Tak to, abych šla vyhodit celou svoji opalovákovou kolekci.
0: No a nebo se na to prostě mrkni a vy se na to taky mrkněte. Je důležitý tam mít UVB plus UVA. Jo? Stojí to víc peněz, ale zase prostě se to vyplatí. Jo,
1: a budu stejně opálená.
0: Ale prostě nebudeš mít vrásky. A ty se nedělej jenom nahoře.

0: s plynulou jízdou a jednoduchým ovládáním. Senkor.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
0: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
9: Trenírkárna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
9: Trenírkárna.cz.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
13: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.

Tohle byl Sombr na fajnu, 5 minutek do 1 hodiny odpoledne. A takhle zní konec Music Boostu. Jasně, zvládli jsme to. Já vám za to děkuju. 4 společné hodiny, dali jsme dopoledne, čas i odpoledne. Bylo to zase dobrý. Já nevím, jak vy, ale já mám dneška jako radost. Dozvěděli jsme se, jak používat opalovací krém. Ano, že UVB a UVA jsou 2 druhy záření. A že musíte kupovat krémy, které mají obě dvě tyto písmenka, Ačko i Bčko, abyste nejenom se nespálili, abyste ani neměli vrásky. No tak tohle díky mě víte. Taky díky mě víte dneska třeba, že nemáte ignorovat SMSky, žádný SMSky. Že podle psychologů lepší říct krutou pravdu, než ignorovat. No a taky jsme zjistili, že novej trailer na novýho Shreka je docela strašný a že to vypadá, že Shrek je vytvořený umělou inteligencí. No a zítra se toho zase spoustu dozvíme, zase něco jiného. Zítra bude hlavně pátek, už teď se těším. Tak zítra naslyšenou, zítra budu opět zase jenom vaše a teď už Kristýnka. Tak ahoj. Fajn. Tenhle banger ti nezlepší život. Ale neomylem. Spíš ti v něm

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
0: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
7: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
7: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
11: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
12: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: To je krásná kuchyň.
14: A jak je praktická.
15: To bych chtěla domů.
16: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
17: www.junointeriér.cz.
18: Využijte váš prostor.
19: Fajn. Fajn.
20: Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první. Samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
21: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
22: Pojďme si zahrát na rosničky. Po tom ošklivém začátku týdne máme nádherně. Venku je horko, sice takový polojasno, jsem tam nějaký mráček, ale je nádherně. Tak si užívejte dneska tyhle vysoké teploty. Nezapomeňte na pitný režim. Vytáhněte kraťasy, tílka, šatičky. No a užívejte.
21: Fajn.
23: Get ready for the sound.
21: Fresh.
24: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
25: I'm Post Malone.
26: This is Beyonce.
27: Hey, this is Halsey.
20: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
21: Jsme online.
22: Online.
23: Jsme na DAB+.
21: Plus.
23: Jsme
21: v aplikaci Radia.cz.
22: Na hodinkách 2 minutky po 13:00 a to je čas se zas něco dozvědět s Míšou.
28: Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu plánují na 22. června jednodenní výstražnou stávku. Důvodem jsou spory kolem budoucího financování veřejnoprávních médií. Protest se má dotknout většiny televizních a rozhlasových stanic. Omezení by se ale neměla výrazně projevit na zpravodajství ani na krizovém vysílání. Kratom by v Česku mohl čekat výrazně přísnější režim. Vláda navrhuje zákaz jeho prodeje osobám mladším 21 let a taky zákaz internetového prodeje. Důvodem jsou obavy z možných zdravotních rizik, zejména u mladých lidí. Řada velkých firm letos omezuje podporu Pride festivalu a celkově LGBTQ+ kampaní. Podle průzkumu zatím stojí obavy z politických sporů a i změna společenské atmosféry.
21: Fajn.
22: Krásný odpoledne, pojďme se mrknout i na dopravu, jak to vypadá, co byste čekali, D1, nějaký problém, of course. 212. kilometr, trasa Praha-Polsko, je tam porouchaný vozidlo a z nějakého důvodu podle policie máme očekávat zdržení. Není to specifikovaný, prostě si dávejte bacha, až tam pojedete. Pak máme tady taky ještě Praha-Polsko, předmět na vozovce, 44. kilometr, prej se tam válejí pneumatiky, takže zase opatrně. No a potom ještě to tady na jižní spojce v Praze máme nehodu 2 havarovaných vozidel, zase opatrně, a pak ještě jedno zdržení na D1, 247. kilometr, zase porouchaný vozidlo. Prosím vás, jezděte opatrně a dávejte si ty auta do pohody, ať se vám nepourouchávají.
29: Tichou a
0: a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
22: Čtvrtek, yes, je to tady, malý pátek a taky je tady váš fajn warm-up se mnou s Kristý. Čekají nás 4 hočky a je to naposled v tomto týdnu, ano, slyšíte správně, zítra se na vás bude těšit Wendy, takže si pojďme dneska ten warm-up užít spolu. 4 hočky odstartujeme právě teď a odstartujeme s tou ideální zpěvačkou pro tento den. Miley Cyrus a její End of the World. To je moje dětská láska, Miley Cyrus. Samozřejmě přeneseně, jo, nejsem na holky, ale dáme si ji. Tak pojďme na to, tady na fajnu. Oh, yeah.

dneska poobědový energie v tomhle songu. James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls. A já se ptám, jste ve vztahu rovnocenní partneři, nebo je váš partner tak trošku přerostlý dítě? Protože jestli jste to vy, kdo musí připomínat narozeniny vlastní mámy vašeho partnera, mám pro vás diagnózu. Psychologové teď mluví o fenoménu, kdy jeden z partnerů, častokrát žena, neřeší jen vztah samotný, ale tak nějak všechno okolo. Pamatujete si narozeniny, domlouvá návštěvy, kupuje dárky, připomíná rodinný oslavy, ví, kdy má kdo svátek, kontrolu u zubaře a kdy se má zavolat babičce. No a nejlepší je, že spousta těch věcí prostě není vidět. Nedávají se za to medaile, že jo? Je to jenom někdo se jednoho dne podíví a řekne si, tyjo, kdo to zařídil? No ale mě teda samozřejmě zajímá, co vy, nezajímá mě, kdo z vás to je, jo, ve vztahu, ale co vy musíte nejčastěji svýmu partnerovi připomínat, protože mě je naprosto jasný, že to je jedno, jestli jste muž nebo žena, v každém vztahu je někdo, kdo musí tomu druhému něco připomínat, tak co to je u vás, co neustále musíte připomínat svýmu partnerovi, napište mi na 724-634-634, co mu připomínáte, aby na to nezapomněl. A já vám připomenu jeden skvělej song, docela novej, znáte to. Eva Farná, její Perpetuum mobile, pojďme na to, pojďme si to užít.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.

Hodně pohodový vibes, Can You Gray s jejím songem Strangers tady na fajnu čtvrteční odpoledne 13.23 a probíráme, co nejčastěji musíte připomínat partnerům. Léňa napsala, zásadně musím připomínat, že ten nákupní seznam, který má v mobilu, tam není pro ozdobu, ale že se do něj má reálně v obchodě podívat. Stejně pokaždý přiveze 3 pytle chipsů, 2 lahve vína, ale domů dorazí bez mléka a bez chleba. To jsou asi klasický problémy, všichni známe. Posílat nákupní seznamy, co chcete koupit, častokrát to nemá smysl, anebo vám ten partner pak jenom píše,

0: ta správná zakysaná smetana, nebo je to smetana ke šlehání? I to se děje. A koukám, že problémy jsou hodně podobný, protože tady další zpráva od Aničky. Pravidelně připomínám, že špinavý ponožky nemají nožičky a sami se do toho koše na prádlo nedojdou. Ta 5-centimetrová vzdálenost pod košem prostě nestačí. No jo, tak to taky všichni známe, že jo? Takže tohle je poučení, co dělat, co nedělat, co připomínat a nepřipomínat a za chvilku další songy. Nás čeká třeba Tame Impala, Genie, Dracula. Tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: To nejlepší

0: za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
9: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.

Tenhle song by se hodil asi spíše na pátek, protože se jmenuje Bar Song, takže do nějakého baru, ale Šabůzy nám ho naservíroval už při čtvrtku. Nevadí, užili jsme si to. Víte, kdo má lepší vztahy než lidi? Mořský koníci. Nekecám, mořský koníci se každý ráno, každý jediný ráno si na to udělají čas, aby se potkali se svým partnerem. Chviličku spolu tančej, no a pak si jdou prostě svojí cestou a pokračují dál ve svém dni. A mně se na tom líbí jedna věc. Není to žádný velký romantický gesto, nejsou to drahý květiny, drahý dárky, žádný podívej, koupil jsem ti půlku ostrova. Oni jsou prostě ve vodě, zatancují si, potkají se a pak už zas jdou dál, prostě si jenom potvrdí, že se pořád mají rádi, že pořád jsou v tom spolu, pořád v tom plavou spolu a že se uvidí zase večer nebo další ráno. No a vlastně, čím jsem starší, tak tohle asi je vrchol romantiky. Každý ráno si společně zatancovat. Nebo, jestli si myslíte něco jiného, tak teď je vaše šance. Co je za vás hezká romantická aktivita? Jaký gesto vám přijde romantický? Ať už velký nebo malý, napište mi, co je za vás takhle s partnerem vrchol romantiky. 724-634-634, to je číslo, kam chci, abyste mi to napsali, ať už klasickýma zprávama nebo na WhatsApp, ale pojďme to sdílet, jo? Tak prosím, napište. No a mezi tím další song pro všechny, co už mají plný zuby tohohle pracovního týdne. Gufrau, Marie April, Nezvládám.

0: čtvrteční odpolko na fajnu a velká romantiárna Jizu, Zayn, jejich Eyes Closed. A to se hodí, protože jsem se vás ptala, co je za vás vrchol romantiky. Michal píše, že u něj vždycky třeba holky oceňovaly, že má smysl zapamatovat si, co mu kdy říkají. Že třeba šli na nějaký vyšetření, řekli nějaký datum, Michal si to zapamatoval a napsal, že drží palce. To si myslím, ano, souhlasím. Pamatovat si věci je krásný, ať už si to pamatujete jenom tak, nebo si to musíte někam napsat, ale to, že tomu člověku dáte najevo, že ho posloucháte, vnímáte, budu se tady rozplývat, krásný to je, děkuju za zprávy. A my si dáme za chvilku další songy, ještě tady bude trošku romantiky, třeba Taylor Swift, její Opal Eyed, tak už za chvilku.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Vzpomínky na dětství a horké léto. Červencová Vogue CS se zpěvačkou Likely na obálce jede na vlně nostalgie. Čtěte exkluzivní rozhovory s herečkou Ivou Jančurovou, hercem Janem Cinou nebo Hugem z Gufrau a písničkářem Matějem Čechem. Pochopte do hloubky fenomén Lux Maxingu. Poznejte práci fotografek, které se věnují ženskému tělu. Only in Vogue.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
5: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
14: My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.

Little Brothers, jejich Go, song, který trenduje, protože se objevil v jednom traileru Apex na Netflixu a tak teď je zase tady ve vašich uších. Představte si, že vás hledá policie. Teda, nechci vás stresovat, jo, ale představte si to. Vaše největší starost by v takovém scénáři asi nebyla vaše fotografie. Ale jednomu týpkovi v Americe to vadilo. Prostě po něm začala pátrat policie a zveřejnili jeho fotku, jenže jemu se nelíbila. Takže místo toho, aby prostě řešil ten drobný detail, že je mezinárodně hledaný, poslal policistům vlastní selfiečko. V obleku se slunečníma brejlema a vzkázal jim, hele, hoďte tam tohle, to je lepší fotografie. A víte co? Já tomu rozumím. Prostě žijem v době, kdy si častokrát spousta z nás, přiznejme si to, přefotíme fotku 20krát jenom proto, že jsme zrovna nevystihli ten náš nejlepší úhel. Takže tenhle člověk si v podstatě řekl, jo, jsem hledaný, ale ať u toho aspoň vypadám dobře. Jenže, jak asi tu typujete, moc se mu to nevyplatilo, protože na sebe tím strhl extrémní pozornost. Pravděpodobně si na té fotce byl i víc podobnej, takže jak asi dopadl, no, chytili ho. Tak jenom příště, až si budete fotit nějakou fotku a budete s ní nespokojený, možná ji prostě dejte na ten Instagram tak, jak je a moc nad tím nepřemýšlejte. Můžete se vyhnout zbytečným problémům. To je poučení z dneška. My si jdem dát další song. Medusa, James Carter, Elidoy, Fast Boy, jejich Bad Memories. Hodně party věc, tak to pojďme rozjet.

0: Loi a její Red Eyes nám uzavřela první společnou hoďku a my se přesouváme do druhý. Nebojte se, nekončíme. Naopak, tohle byl teprve začátek. Teď si dáme počasí, zprávy a pak další songy, třeba Alexa Warrena nebo Lady Gaga. Tak zůstaňte se mnou, tady na Fajnu bude to jízda.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
2: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
5: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
4: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
5: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
9: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
10: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
11: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
0: Počasí nám přeje krásně, 28 stupňů, to je skoro až vedro, dalo by se říct. A vedra nás čekají i následující dny. Pátek 32, sobota 33, neděle 33, extrém. Takže fakt, připravte se na to, nakupte si větráky, plavky, vyrazte někam na koupaliště. Hlavně si to počasí užijte a myslete na pitnej režim. A pozor, sem tam možná nějaká bouřka, ale to zvládnem.
10: Fajn.
9: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
10: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
12: Fajn.
10: Jsme online.
12: Online.
9: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Radia CZ.
0: Nevědět, co se kde děje, není cool, takže my se teď jdeme společně s Míšou dozvědět nějaký hot news.
13: Meteorologové upozorňují na sílící jev El Niño, který ovlivňuje počasí po celém světě. Podle odborníků může přinést rekordní vedra, sucho, ale i ničivý povodně a další extrémní projevy počasí. El Niño se objevuje každých několik let a souvisí s oteplováním vod. Ve Švýcarsku řeší neobvyklý případ dlouhodobého pošťáka. Po 42 letech dostal výpověď za to, že zásilky nosil až ke dveřím bytů, místo aby je nechával u vstupu do domu podle interních pravidel. Bezpečnostní kamera zachytila docela zvláštní situaci. Dva kurýři uklouzli během několika vteřin na stejný prohožce před domem. Zatímco první pád mohl způsobit třeba náhoda, druhý přišel téměř okamžitě potom. A záběry celkově teďkon baví celý internet.
10: Fajn.
0: Krásný čtvrteční odpoledne, ladíte Fajn, warm up se mnou s Kristý, jsou 4 minutky po 14. hodině a já, když jsem se koukala, tak bylo dokonce 14.04.44. To je magický číslo, něco si přejte, určitě to znamená, že budete mít dneska dobrý den. No a dobrý si ho ale uděláme hlavně my tady společně s našima songama. Pojďme na to, tohle bude sice trošku dávka emocí song, u kterého jsem nejednu noc probrečela, ale my teď brečet nebudeme, my si to užijeme. Pojďme na to, Rosalyn, její Snap, krásná věc.

Danyho Fever Dream nám dohrál na fajnou 14.10 čtvrteček a většině z nás se zdají spíš noční můry, jak nás někdo vraždí, mučí nebo nahání. A pak jsou to lidi, kterým se zdají výherní čísla do loterie. No chápete to? 25-letá ženská totiž teď vyhrála v přepočtu několik milionů korun po tom, co se jí údajně zjevil ve snu nějaký neznámý muž a nadiktoval jí konkrétní čísla. A mě fakt fascinuje, jak je to nespravedlivý. Někdy se ve snu zbudí, teda zjeví nějaký neznámý muž, a většinou mě taky vzbudí, nebo je to spánková paralýza, takový ten démon, no vždycky je to blbý, buď mě chtějí zabít, něco mi udělaj, nikdy to není dobrý. No a tady jí prostě rovnou poslali návod na bohatství, zatímco mě ve snu třeba vypadnou zuby a tak. Samozřejmě, když slyšíte takovýhle příběhy, okamžitě začnete přemýšlet, jestli jste někdy neměli nějaký prorocký sen, který jste třeba jenom nevyužili, protože jste si neuvědomili, že to je proroctví. Jenže pak si teda vzpomenete, že ten poslední sen bylo, že vás honila obří houska se šunkou nebo tak něco. Ale pokud jste někdy měli nějaký prorocký sen, tak teď je vaše chvíle, protože já na tyhle věci docela věřím a mega mě to baví a chci se o tom pobavit, takže mi to pojďte rychle napsat. Jestli se vám někdy zdálo něco, co se pak fakt doopravdy stalo. 724-634-634, to číslo znáte, pojďte mi tam hodit vaše story times, vaše příběhy a mezi tím další song. Lady Gaga, její The Dead Dance.

0: velice chytlavou melody v podání songu Spot Fake doručila Ava Max a společně probíráme, jestli jste někdy měli nějaký prorocký sen. Takhle ve čtvrtek odpoledne, zajímavý téma, ale teda musím říct, že přišlo to, čeho jsem se nejvíc obávala, protože tady přišla zpráva. Bohužel ano, když jsem byla dítě, cca do 16 let, se mi zdálo o tom, jak se mnou člověk loučí. A druhý den jsem zjistila, že zemřel. Časem jsem si psala i hodinu, kdy mě tenhle sen vzbudil a odpovídalo to času úmrtí. Ze začátku husina a bylo mi z toho špatně, časem jsem si zvykla. No já teda musím říct, že mě to tady úplně rozhodilo. Já když slyším takovýhle děsivý příběhy, nebo jak to vezmete, mně to připadá trošku děsivý, tak se mi normálně i hrnou slzy do očí. Mě to jako fakt dělá fyzicky špatně, ale děkuju za sdílení, hodně silný příběh. Ale myslím, že to potřebujeme trošku odlehčit. Takže tady pak máme příběh o tom, jak se někomu zdál sen, kdy ho naháněl Mickey Mouse, který mluvil brněnským hantecem. A jeho poslední slova byly: tak, a teď si koupím tvé tělo. Což teda doufám, že nebyl prorocký sen, anebo vy doufejte, že nebude, protože to by asi bylo trošku blbý. A pak ještě jedna vtipná zpráva. Mně se třeba před rokem zdálo, že jsem se fakt dobře vyčúral do jezera. Vzbudil jsem se a fakt jsem se vyčúral, ale ne do jezera. Takhle, dalo by se říct, že pak si to jezero měl pod sebou. A kdo to může říct, že spal v jezere, že? No doufejte, že takovýhle prorocký sny nepřijdou, ty vám nepřeju, vlastně asi žádný. Jedině ten, kdybyste vyhráli čísla v loterii ve snu, byste je našli, tak to, jinak ne. Dobrý, tak děkuju za zprávy a za chvilku další song. Youngblood, Hello, Heaven, Hello. Máte se na co těšit, zůstaňte se mnou na Fajnu.
1: Poznáš hit podle jedné vteřiny, tak to dokáž.
2: Poslouchej Morning Boost na Fajnu, uhádni song a vyhraj vstupenky na Coolin Festival.
1: 26. a 27. června Kmochův ostrov Kolín.
2: Lístky kupujte na coolinfestival.cz.
1: Více info na coolinfestival.cz. Fajn.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
4: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, chlumec nad Cidlinou.

0: www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky
7: CZ.
9: Potisk dárky, Belavil, CZ.
10: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.

tenhle song podle mě vždycky dokáže perfektně rozproudit energie, tak doufám, že se to povedlo i teď. Haven, Caitlin Aragon, I Run, čtvrteček, půl třetí. A mám pro vás metodu na snížení stresu, zlepšení nálady a uklidnění nervů a nestojí 2000 za hodinu. Jmenuje se to obětí. Jo, takhle jednoduchý to je. Prej stačí 20 sekund, což je teda mimochodem delší doba, než si ve skutečnosti myslíme. Protože po 10 sekundách obětí už jako většinou začnete přemýšlet, jestli to není trochu divný. Po té 10. vteřině nastává taková ta chvíle, kdy si v duchu začnete říkat, hele, není to už trošku moc? Jenže právě v téhle vteřině se prej stává ta největší magie. Vašemu mozku je totiž úplně jedno, jestli je to obětí trapný nebo není. Jde mu prostě o to, že jste v kontaktu s nějakým jiným člověkem, ideálně teda s někým, komu věříte. A v tu ránu začne do těla masivně pumpovat oxytocin. To znamená hormon důvěry a klidu. A díky tomu vaše nervová soustava dostane povel, klid, chill, jsme v pohodě. Takže nejlepší lék na blbou náladu není prostě drahej, je to obětí. Doslova, takže se teď můžete zvednout v kanclu, obejmout vašeho kolegu. Až se bude ptát, že to je divný, tak vysvětlete, že za to můžu já, jo, že si já jsem vás poslala. A napište mi, kdy naposled jste někoho objali a proč. To je podle mě takový hezký téma, tak si pojďme takhle jako zlepšit den, vzpomenout si na to, i klidně můžete jít někoho obejmout teď a rovnou mi to napsat. No prostě, koho jste naposled objali? 724-634-634 a dáme si song, který je taky jak takový hudební obětí. Harry Styles, American Girls.

0: Rybírek sa Faithless New Religion se podle mě postarali o to, že jste se museli zvednout ze židle, protože tenhle song u něj se nedá netančit. A společně probíráme, kdy naposled jste někoho objali, protože je to prej ten nejlepší lék na jakýkoliv stres a že ho po tom pracovním týdnu všichni máme hrozně moc. Marťa píše, že se každý večer objímá s dcerou a s manželem taky. To je krásný. Pak Káťa tady píše, že naposledy krásný velký obětí dostala před 2 měsíci, takový obětí, který je nenahraditelný, když je od člověka, na kterém vám záleží a chováte k němu city. Důležitý nějakýho takovýho člověka v životě mít, pokud nemáte, najděte, nebo říkám, klidně obejměte šéfa. Já jsem ale moc ráda, že jste mi psali, že nějaký obětí probíhají, takže jsem ráda, že nemáte stres a pokud jo, tak my si ještě ulevíme, protože si dáme songy, u kterých to vytancujete, takový song pro všechny pracující už za chvilku, Lunch Money Lewis, jeho Bills, pokud platíte účty, tak s tímhle se stotožníte. Tak za chvilku.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Vzpomínky na dětství a horké léto. Červencová Vogue.cs se zpěvačkou Likely na obálce jede na vlně nostalgie. Čtěte exkluzivní rozhovory s herečkou Ivou Jančurovou, hercem Janem Cinou nebo Hugem z Gufrau a písničkářem Matějem Čechem. Pochopte dohloubky fenomén Lux Maxingu. Poznejte práci fotografek, které se věnují ženskému tělu. Only in Vogue.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival Restaurant.cz.
9: Music. Fine.

0: Prodigy.
1: Boy Akon,
2: yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Další dávka.
1: Je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na eblc2026.cz. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. Fajn.
0: Zkoušeli jste někdy spojit hokejovou rychlost, drsný mantinely, dynamiku basketu a k tomu ještě házenou? Že vám to hlava nebere? No tak se připravte, protože tenhle brutálně rychlej a divácky atraktivní sport už za pár dní kompletně ovládne Prahu. Řeč je o box lacrosu. Je to v podstatě halová verze klasického lacrosu. Hraje se to na menším hřišti, takže se vůbec nepřerušuje hra a lítá to nahoru, dolů. No a je na co koukat. V Kanadě je to dokonce náradní sport. Žádná nudná plácaná. A proč o tom mluvíme? Protože Praha už od 25. června do 4. července hostí kompletní evropskou elitu na mistrovství Evropy. No a 10 dní teda budeme tady v Česku pupkem lacrosového světa. Bude tady 19 mužských reprezentací. Poprvé v historii navíc bude ženský turnaj s 8 týmy. A Česko, to vám řeknu, vypadá nadějně. Patříme k tradiční evropské špičce, takže se určitě poženeme za úspěchem. Bude na co koukat. No a pokud to chcete vidět, tak sledujte nás, protože u nás na Instagramu se soutěží o lístky na tohle mistrovství Evropy. To znamená sledovat nás, ať vám to neuteče, a potom si užít pořádně nabitý zápas, kde bude na co koukat, možná tam budou i nějaký fešáci.
1: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na eblc2026.cz.

0: Ray, Where is my husband? Tenhle song jsme si dohráli takhle při konci druhý společný hoďky a zároveň druhý hodiny odpoledne. Blížíme se ke třetí hodině společný i odpolední a to znamená jediný další songy. Mezitím počasí, zprávy, doprava a pak pecky jedna za druhou. Dokonce tady bude jedna novinka od Kelina, tak se máte na co těšit. Zůstaňte se mnou na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Get ready for sound.
5: Fresh.
7: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
8: I'm Post Malone.
9: This is Beyonce.
10: Hey, this is Halsey.
11: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
12: Moje rosničkový alter ego je tady, povíme si, jaký je počasí. 28 stupňů, maximálně dneska 29, následující dny 32, 33, prostě nás čekají vedra. Důležitý je taky vědět, jaký je UV index. Okolo pětky každý den, není to žádný extrém, ale nezapomínejte na to SPF-ko, taky nezapomínejte na vodu a hezky se oblíct, ať vám není moc horko. Černou bych do tohohle počasí úplně nevolila.
13: Fajn.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
18: Jsme online.
19: Online.
18: Jsme na DAB+.
19: Plus.
18: Jsme v aplikaci Radia.cz.
12: Na hodinkách jedna minuta po třetí hodině. Pojďme se něco rozvědět s Míšou.
20: Správa železnic zveřejnila novou preventivní kampaň inspirovanou světlem počítačových her. Ve videu upozorňuje na nebezpečné chování v okolí tratí a přejezdů a hlavně připomíná, že na rozdíl od her máme jenom jeden život. Kampaň míří především na mladý lidi a snaží se je omezit jazykem, který dobře znají. Do Česka se vrací tropický počasí. Už v druhé polovině týdne začnou teploty výrazně růst a o víkendu mohou na některých místech překročit hranici až 34 stupňů Celsia. Největší vedra meteorologové očekávají především hlavně v nížinách. Nový single Stupid Song od Olivie Rodrigo zůstává už čtvrtý den na první příčce globálního žebříčku Spotify. Za posledních 24 hodin zaznamenal téměř 6 milionů přehrání a zároveň vede i americký Spotify card.
13: Fajn.
12: Pojďme mrknout i na dopravu. Máme problém na D35C, trasa Mohelnice Lipník nad Bečvou a taky Olomouc Ostrava. Tam jede, už by tam měly být záchranky, tady se v tom nějak nevyznám, nicméně komunikace je tam dočasně uzavřená, proto tam máme oba směry. Je tam totiž hořící vozidlo, už probíhají odklízecí práce, ale prostě opatrně tam tudy teda neprojedete. Dál taky tady máme nehodu v Praze na nábřeží Edvarda Beneše, jsou tam dvě havarované vozidla, průjezd se zvýšenou opatrností, klasicky dávejte bacha. No a to je to nejdůležitější, pak bych ještě chtěla varovat před hromadnou dopravou, kde je ukrutný vedro, tak se na to připravte.
21: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
12: Krásný čtvrteční odpoledne, ještě jednou pokračujeme v našem fajn warm-upu, tohle už je třetí společná hoďka, chápete to, kam ten čas letí? Já ne, ale poletí ještě rychleji, protože nás čekají další bangry, mezi nima třeba Tate McRae a její Revolving Door, tak pojďme na tuhle hvězdnou zpěvačku hned teď.

0: Fajn.
1: Tak je to paráda, jo, je to můj první zápas proti takovýmu klubu, to je sen si myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dubovat aspoň ten bod a hrál se mi super a říkám, spojil jsem se na všechno každému takový

0: ty, Elizabeth Taylor, takhle při čtvrtečním odpoledni na Fajnu 15.13. No a teďkon to tady za mě vezme jeden začínající rapper a nově očividně i moderátor, Buka.
1: Zdraví tě, Buka, právě posloucháš tradiční 36. vysílání rádia EUP. No, pojďme si pomalu přejít ze starého do...
0: No já nevím, jestli se Buka nechal unést atmosférou, špatně zvolil jméno rádia, my jsme fajn, ne, já si dělám srandu. Každopádně tenhle úryvek je z Izovýho novýho alba. Ano, Izomandias vydal nový album Exit u palice a právě tady ten úryvek Bukova hlasu tam můžete slyšet. Pokud jste v posledních měsících zachytili spekulace, že Izo pomalu končí s hudbou, tak myslím si, že po tomhle albu je nám všem jasný, že to tak rozhodně není a že můžeme být v klidu, protože člověk, který chce skončit, většinou nevydá novou desku, která je takhle dobrá. Je tam Sara Rika, Skellin, Ektor, feat s Viktorem Šínem, že?
2: Byli jsme šťastný moc,
3: když jsme neměli nic.
2: Nebyl to problém, bro,
3: když jsme neměli nic.
2: Chtěli jsme víc všeho.
0: Je to fakt dobrý album, mám pocit, že je Izo extrémně ve formě, pořád má co říct, pořád má co zpívat a musím říct, že mě baví i to, jak je tam právě slyšet víc poloh. Tam jsou věci, najdete tam všechno, jsou tam věci na jízdu autem, do fitka i normálně love song. Jo, Izo tam má love song. Takže si to pusťte, Exit u palice, a pokud jste to už slyšeli, tak mi napište, jaký je zatím váš oblíbený song z tohohle Izovýho alba. 724-634-634. Jaký je váš oblíbený song na novém albu Izomandiase? A nám je všem jasný, že do důchodu se Izo rozhodně nechystá. Pojďme na další song, my tady ale. Nás čeká Dave Thames, jejich Rain Dance.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.

0: pokud jste doteď neměli chuť nikam vyrazit, tak s tímhle songem už věřím máte. Po tomhle songu určitě máte chuť vyrazit do města. Můžete čtvrtek, malý pátek, nebo to fakt nechte na pátek, stejně jak se jmenuje ten song Friday od Tritona Nightcrawls a taky Mufasy Hype Mana. No a my společně probíráme nejnovější album od Izomandiase, který se jmenuje Exit u palice. Já jsem se vás ptala na vaše fav oblíbený songy. No a Adam píše, že jeho oblíbený song, a to mě překvapilo, protože se ukázalo, že kluk napsal, že jeho oblíbený song je ten love song, to znamená, že nechci tě tady. No a pak naopak Klárka, ta napsala, že její oblíbený song je A mám rád. Taková drsnější věc, trošku zprostější, ale tak do fitka dobrý, no. Tak každý si tam najde něco, jak jsem říkala, pokud jste to neslyšeli, dejte tomu šanci. Třeba zjistíte, že to je váš šálek kávy. A za chvilku si dáme něco, co je ale ověřený pro všechny tady, co posloucháte. Dominik Fajk, jeho White Keys, tenhle extrémně trendy song, který znáte z TikToku, z Instagramu. A my se ho společně zaspíváme už za chvilku.
1: To nejlepší z hitparád.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top YouTube.

0: Ako Moon, Oge, More nebo Vítek. Čekáte youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

Gonna Beat od Justina Biebera, Nicki Minaj. To je song, který je podle mě absolutní esencí léta a tak se krásně hodí do tohohle ultra horkýho počasí. Tak doufám, že jste si to užili. No a internet teď řeší naprosto geniální otázku. Kde by byl váš ex obchod? Jaký obchod by to byl? Já musím říct, že mě překvapilo, jak lidi jsou kreativní. Někdo napsal, a nemusel to teda nutně být jenom obchod, ale třeba i nějaká značka, aplikace. Někdo napsal Duolingo, protože jsem se stejně nikdy nepoučil. Další třeba Starbucks, protože si pořád pletli moje jméno. Nebo Victoria's Secret, protože Victoria byla jeho tajemství, se kterým mě podváděl. Já musím říct, že tenhle trend mě extrémně baví. Já jsem se strávila čtením komentářů třeba 20 minut, protože najednou zjistíte, že některé vztahy se dají dokonale popsat fakt jenom jedním názvem firmy, aplikace. A to mě na tom baví, protože fakt zjistíte, že to stačí. Google mapy. Oba jsme měli pocit, že víme, kam jdeme a nakonec jsme zjistili, že jsme hledali něco úplně jiného. I to se stává. A tak mě fascinuje, že i z těchto největších vztahových katastrof prostě dokážete udělat vtip. To je podle mě základ. Umět si z každý blbý zkušenosti udělat srandu. Tak schválně, pojďme si udělat srandu z vašich zkušeností. Kdybyste měli přirovnat vaše bývalé vztahy k nějaký aplikaci, firmě, obchodu, napadlo by vás něco? A co? Napište 724 634 634, posílejte mi vaše nápady, ať se tady společně zasmějem. A další song už je na cestě, doslova on my way. To je song od Dannyho Hecna, který si teď dáme.

0: Cameron Wet Comp, Meduza, songu, kterýho jste zase mohli vykřičet emoce, takhle při čtvrtku. Třeba emoce z naštvání na vaše bejvalí, protože jsem se vás ptala, kdybyste měli vašeho ex, vaší ex, pojmenovat jak třeba nějakou instituci, firmu, aplikaci, jaký jméno byste zvolili? Michal píše, fast food, proč asi, že? No to je vše říkající, teda asi se to dá vyložit více rozpůsobama, ale myslím si, že chápeme. Další zpráva Trucino, protože byla prý bývalá pořád kvůli něčemu naštvaná, když to řeknu slušně. A Péťa píše divadlo. Já si myslím, že jste to vystihli krásně, všechno je to vše říkající. Když se to spojí fast food, divadlo a Trucino, máme dohromady asi obchodní centrum a tam se můžeme potkat se všema svýma ex, že? Já vám děkuju za zprávy a my si za chvilku dáme další song. Třeba Sombr, jeho Homewrecker, to je totiž taky o toxických vztazích. Tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Je, to je boží kuchyň.
8: Je, a jak je praktická.
9: Je en interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
10: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
8: Je skvělá, Vyťardo.
9: www.juninteriér.cz.
11: Využijte váš prostor.
12: Potřebujete dětské kolo?
13: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
12: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
13: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
12: Raskal
13: a Bíny.
12: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
13: Happysport.cz.
14: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
15: Fajn rádio. Fajn rádio.
16: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.

vypisujem s Mr. Know It All tenhle song, který tak miluju a věřím, že vy taky, tady na Fajnu 15.53 a na Slovensku budou nově hrozit pokuty i chodcům. Zapomeňte na to, že budete při přecházení silnice koukat do mobilu. I jo, to je na Slovensku nový zákon. Já se teda divím, že na to, že to trvalo tak dlouho, než nějaký takový zákon vznikl, protože potom, pojďme si říct, je to velký problém. Chodíme po přechodu se sluchátkama, čumíme do mobilu a nevíme, co se vůbec kolem nás děje. Mobil v ruce, oči na displeji a jenom věříme, že nás chrání osud. Takže jo, máme technologický pokrok, telefony, který umějí skoro všechno, jenom prostě jsme zapomněli, že se někdy musíme dívat doprava, doleva. Je fascinující, jak jsme si zvykli být takhle online, při všem, při jakýkoliv činnosti, na záchodě, na přechodu, při chůzi, fakt já už ani nevím, jestli existuje nějaká činnost, při který nemáme tendence vzít do ruky ty telefony. Každopádně teda tohle je naše znamení, minimálně na přechodu dávat pozor, už je to na Slovensku, kdo ví, kdy to přijde k nám. My jdem na další song. San John, Roses, tenhle song, který si mega užijete. A pozor, dívejte se doprava a doleva, jo?

0: John, Turn the Lights Off. Poslední song téhle hodiny a blížíme se do čtvrtý hoďky. Naše poslední společná hoďka už za chvilku, plná dalších songů, mezi tím zprávy a pak zas další songy, třeba Rigar, Tried It. Máte se na co těšit, zůstaňte na fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
3: Dětem místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
5: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Original, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej, tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
17: Jsme online. Online.
18: Jsme na DAB+.
17: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Čas ukazuje 3 minutky po 14. po 16. hodině, ale po 4. hodině. Čas se něco dozvědět s Míšou.
19: Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu plánují na 22. června jednodenní výstražnou stávku. Důvodem jsou spory kolem budoucího financování veřejnoprávních médií. Protest se má dotknout většiny televizních a rozhlasových stanic. Omezení by se ale neměla výrazně projevit na zpravodajství ani na krizovém vysílání. Kratom by v Česku mohl čekat výrazně přísnější režim. Vláda navrhuje zákaz jeho prodeje osobám mladším 21 let a taky zákaz internetového prodeje. Důvodem jsou obavy z možných zdravotních rizik, zejména u mladých lidí. Řada velkých firm letos omezuje podporu Pride festivalu a celkově LGBTQ plus kampaní. Podle průzkumu zatím stojí obavy z politických sporů a i změna společenské atmosféry.
20: Fajn.
21: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
0: Krásný čtvrteční odpoledne, venku nádherně horko, máme po čtvrtý odpoledne a vyladíte Fajn Warm-up. Tuhle naší poslední společnou hoďku se mnou, s Kristý. Jasně, říkáte si, Warm-up bude i zítra, to jo, ale ne se mnou. To znamená, že si tuhle poslední společnou hoďku tenhle týden musíme pořádně užít a to uděláme jak jinak než dobrýma songama. Takže já vám rovnou teď do uší posílám Rigard, jejich Ride It. Pojďme si to pořádně užít. Let's go!

DJ O, End of Beginning, tenhle klidnější song pro čtvrteční odpoledne. Doufám, že jste si ho užili tady na fajnu. A internet se rozčiluje, že Shrek dostal glow up. Já si říkám, teď žijeme v době, kdy si glow up dává úplně každej. Jenže nová verze Shreka, nový díl, prej vypadá trochu jinak. A část fanoušků, tý to nedá spát. Jenže upřímně, pojďme se podívat na sociální sítě. Otevřete ty telefony. Vlastně je divný, že Shrek tak dlouho vydržel tomuhle trendu odolávat. Vždyť dneska všichni řešíme skincare, gym, looks maxing. Každý druhý influencer vám vysvětluje, jak si optimalizovat život, obličej, spánek, držení těla, pravděpodobně i to, jak dejcháte. A tak já se spíš divím, že se vylepšil Shrek až teď. Já ho chápu. Po 20 letech v bažině si prostě chtěl odpočinout od toho přírodního vzhledu. A hlavně, můžeme být rádi, že to skončilo jen u nějakého retuše a botoxu, protože dneska to už by mohl být Shrek na Ozempiku, po 3 měsících by byl vyhublej, oslík by mohl prodávat prášek, myslím protein, no a kocour v botách, ten by mohl natáčet svoji ranní rutinu, kterou začíná tím, jak si líže, vy víte co. Takže za mě dobrý, jestli si chce dát zlobro trošku self-care, sérum a lepší osvětlení, kdo jsme my, abychom ho soudili. Pojďme prostě si společně se Shrekem dát taky glow up a nesoudit. A společně si dáme další song Stella Lefty, její Boston, už teď na fajnu.

0: Coldplay, Little Sims, Eliana, taky Týny, jejich song We Pray, který teď určitě už nedostanete z hlavy. Nemáte zač, já tohle dělám ráda, teď to víte, je to dobrý song, takhle na čtvrtek na fajnu, ideální. A víte, dneska je 18. června a to je velice speciální den, protože slavíme Mezinárodní den sushi. To je pro všechny milovníky syrových ryb, rejže, můžete si dát i vegetariánský samozřejmě, ale pokud dneska váháte kam na večeři, nevíte, co s načatým večerem, tak tohle je ideální znamení. Kdybyste mě někdo chtěli pozvat, jo, tak neváhejte, sushi mám ráda, ale užijte si hlavně ten den a dejte si k tomu dobré jídlo, což právě může být sushi. Takže šup, bukovat nějakou rezervaci, no a my za chvilku další songy, třeba Nico Santos, jeho Home Part 2, tak zůstaňte se mnou na fajnu.
1: Fajn. Jedna vteřina, jeden hit, jedna šance dostat se na Coolin Festival. Poznej song dřív než ostatní a vyhraj vstupenky jen v Drive Show na Fajnu. 26. a 27. června Kmuchův ostrov Kolín.
2: Vystoupí Ben Kristoval.
1: Sofian Mešmeš.

0: se za 26,90 a Budvar výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Zavratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

Brunch. A pak existuje Parzival Brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.

Taylor Swift a její Shake It Off. Ideální song na to ze sebe při čtvrtku setřást všechny starosti, všechny povinnosti. A někdy nám k radosti stačí třeba jenom to, když s náma někdo emočně tak trošku vymete a trošku nás obelže. Na jednom letišti v Houstonu totiž přišli na absolutní cheat code na lidskou trpělivost. Vedení letiště tam roky drásali non-stop stížnosti z cestujících na to, jak nehorázně dlouho trvá, než po příletu vypadnou z pásu kufry. Nejdřív na to šli logicky, najali víc lidí, zrychlili výdej zavazadel, jenomže ty lidi nadávali dál. No a tak zjistili, že cestujícím nevadí ten čas jako takovej, ale že tam prostě musí čekat a znuděně postávat u pásu a jenom hypnotizovat nějakou černou gumu. No a letiště udělalo to, že místo dalšího zrychlování prostě přesunuli příletové brány schválně co nejdál od výdeje zavazadel. To znamená, že lidi po vystoupení museli jít dál přes půlku letiště a když konečně dorazili ke kufrům, no tak už skoro nečekali. Výsledek, počet stížností klesl prakticky na nulu, lidi nadšený, jak to skvěle odsejpá, i když reálně strávili na tom letišti úplně stejný čas, ale udělali pár kroků navíc, no, prostě když se unavíte, tak už nemáte čas si stěžovat. Takže jestli dneska máte den napřed, tak víte co, jděte na procházku, bude vám líp, inspirujeme se tady tím letištěm. No a k tomu další songy, třeba Eva Farna, její Perpetuum mobile. To vám zlepší náladu. Tak pojďme na to.

0: Na blížící se víkend už vás naladili Tame Impala a Genie, jejich song Drákula tady na Fajnu. A dneska je to speciální čtvrtek, protože slavíme narozeniny, teda ne my, ale Paul McCartney. Slavíme narozeniny tohohle významného hudebníka, člena Beatles. Je mu 84 let a to znamená, že i ve svých 84 letech je podle mě aktivnější než spousta z nás třeba po týdnu v práci. Takhle se dneska cítím. No tak jestli se tak dneska cítíte taky, tak teda za prvé přejeme všechno nejlepší Paulu McCartneymu a za druhé je to dobrá připomínka, že věk je občas mnohem menší překážka než nějaký naše výmluvy. Takže dneska házíme výmluvy stranou a společně si za chvilku zase zatancujeme, protože Ed Sheeran a jeho Shivers, to je hit, který na nás čeká a který vás rozhodně nenechá v klidu. Tak zůstaňte se mnou tady na Fajnu.
1: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Za

0: www.hazard.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
8: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
10: Ekokom.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
15: Right, babe.
16: Fine.

Je to jeden z posledních songů, který jsme si tady společně poslechli na Fajnu, protože já se s váma musím rozloučit. Ale nebojte, ne definitivně, jenom pro tenhle týden. Ano, nejenom pro dnešek, dneska mě střídá Žampik, to znáte, ale zítra místo mě bude vysílat Wendy. Já totiž mizím na tajnou misi, třeba si o ní něco povíme. Nicméně, my se slyšíme v pondělí, takže zase od jedný do pěti Fajn warm-up se mnou s Kristý a já pro vás mám taky tajnou misi, nebo ta není tajná, jo? Ale podívejte se na Are You The One. Pokud jste nestihli tuhle skvělou reality show tenhle týden sledovat, tak na to určitě mrkněte, protože my máme společně s mým kolegem Bertíkem Alberto Jabadu, máme společně podcast, ve kterém hodnotíme tuhle reality show, povídáme si o těch nejdůležitějších a nejzajímavějších momentech, probíráme naše názory a že někdy jsou docela kontroverzní, pojďme si povědět, ale mrkněte na to a přesně na náš podcast určitě. I kdybyste to neviděli, tu show, tak si pusťte nás dva, najdete to na YouTube, je tam první epizoda a my dneska budeme točit druhou, takže se máte na co těšit. Užívejte den, nalaďte si to, pusťte si to a zůstaňte tady dál na Fajnu s Žampikem. Poslední song ode mě.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Jdeme místo dárku, dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání, Fajn Park nudu zahání.
3: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: trenirkarna.cz.
10: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
11: Pojďme se podívat na to, co se děje na tom našem světě. O to se postará Hanička.
12: Správa železnic zveřejnila novou preventivní kampaň inspirovanou světlem počítačových her. Ve videu upozorňuje na nebezpečné chování v okolí tratí a přejezdů a hlavně připomíná, že na rozdíl od her máme jenom jeden život. Kampaň míří především na mladý lidi a snaží se je omezit jazykem, který dobře znají. Do Česka se vrací tropický počasí. Už v druhé polovině týdne začnou teploty výrazně růst a o víkendu mohou na některých místech překročit hranici až 34 stupňů Celsia. Největší vedra meteorologové očekávají především hlavně v nížinách. Nový single Stupid Song od Olivie Rodrigo zůstává už čtvrtý den na první příčce globálního žebříčku Spotify. Za posledních 24 hodin zaznamenal téměř 6 milionů přehrání a zároveň vede i americký Spotify card.
1: Fajn.
11: Pojďme se podívat na počáso. Aktuálně máme 30 stupňů, polojasno. Zítra se teplota vyšplhá ke 34 stupňům, takže dílka ven, pojďme do toho.
1: Fresh.
13: Poslouchej Fajn Fresh Radio www.fajnfresh.cz.
14: Fajn Drive.
1: Fajn.
14: Fajn Drive.
13: Jindra Žampa.
14: Jindra Žampa. Žampa.
11: OK, 17. hodina odbyla 3 minuty k tomu, to znamená, že startujou 3 hodinky Fajn Driveu. V první hodince si řekneme třeba to, jak je nelidský pracovat od 8 hodiny ráno. Do toho nabitej playlist odstartuje to Loy Arithmetic právě teď na Fajnu.

With the MC, Show Me Love. To je track, který nám dohrává v 17 hodin, 8 minut. Posloucháte Fajn a lidi, mě zajímá, kolik z vás stává do práce nebo do školy v 6 ráno a první dvě hodiny funguje jenom díky pořádnému espresu. Podle některých odborníků totiž klasická pracovní doba od 8 nemusí úplně sedět tomu, jak je naše tělo nastavený. Každý máme trochu jiný biologický rytmus, někdo je v 7 ráno ready dobít svět a někdo je v 7 rád, že vůbec žije. A problém je, že když člověk dlouhodobě vstává dřív, než by jeho tělo potřebovalo, může být celkově unavenější, hůř se soustředit a být celkově víc na zabití. A mě zajímá, kdybyste si mohli sami určit pracovní dobu, v kolik byste začínali? A jestli jste ranní ptáčata, anebo noční sovy? Napište mi to na 724 634 634.

0: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde?
6: Od lesa prodá auto u ESA.
8: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
9: Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Music.
5: Fine.
8: 장이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤

Drake a já jsem našel takovou zajímavost, kterou podle mě nevědějí ani lidi, co Drakea znají celý život. Drake má totiž ve svém domě v Torontu postel za zhruba 400 tisíc dolarů, což je v přepočtu 8,5 milionů korun. Není to žádná IKEA za 3 tisíce, tu postel vyrobila švédská firma Hastens ručně během několika stovek hodin a patří mezi nejdražší postele na světě. Tudíž my, co ráno vstáváme na levný madraci rozlámaní, tak tenhle ten frajer má madraci, která je podle mě dražší než většina bytů v Praze. Pojďme si dát od Drakea track Hold On We Going Home v 17 hodin 30 minut právě teď na Fajnu. Straight from the work to the home. Fine life.

Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

0: Taylor, taky Nile Rodgers, Talk to me, 17 hodin 41 minut, to je aktuální čas. Dáváte si fajn a lidi, já potřebuji rozseknout jednu jedinou hrozně důležitou věc. A to, protože jsem zjistil, že lidi jsou rozděleni na dva tábory. A to první člověk vstane, jde rovnou na záchod a pak se čistí zuby. A pak je ten druhý případ, který si nejdřív dá snídani, pak se dá kafíčko, pohodičku a až pak řeší kartáček. No a překvapivě zubaři říkají, že není až tak důležitý, jestli před snídaní nebo po ní si čistíte zuby. Mnohem důležitější je, jak poctivě si ty zuby čistíte. No, pojďme si dát ruku na srdce, co si je opravdu poctivě čistěj. Jenom pozor, pokud si prý ráno dáváte džus nebo něco hodně kyselýho, není prý úplně ideální běžet s kartáčkem hned po posledním loku. Doporučuje se prý chvíli počkat. Ze mě se snad stane zubař, jak to tak vypadá. No a takže otázka dne rozhodně je jasná. Čistíte se zuby před snídaní nebo až po ní a zajímá mě, jestli máte nějaký ranní rituál, bez kterého prostě nefungujete. Napište mi to na 724-634-634. Fine Drive.
1: Fine. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
9: Instagram.
8: YouTube.
9: TikTok.
8: Co je zrovna teď in. Fajn.
9: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
8: Jsme fajn. Fajn Radio.
9: Na Fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor.
10: Baterka zatím není na stovce, ale přesně tam začíná tvoje šance.

posloucháte Fajn v 17 hodin 52 minut. Tohle to byl Hozier a Nobody Soldier. A pojďme se vrátit k hrozně zásadnímu tématu. A to, že jsme řešili, jestli si čistíte zuby před snídaní nebo až po ní. Tereska napsala, že po snídaní, jinak má pocit, že si čistila zuby úplně zbytečně. Ale jsem v tvém týmu. Oproti tomu Kuba napsal, že před snídaní nejdřív kartáček, až potom kafe. A do třídy se napsal Fíla, ten napsal nejdřív zuby, pak snídaně. Přijde mi divný jíst s ranní chutí v puse. No, tak to záleží, co člověk dělal ten večer předtím. Nebo v noci?

Jonas X nám zakončuje první hodinku Fine Driveu, pojďte se mnou do té druhé. Před náma jsou ještě dvě hodinky, ty budou neskutečně nabitý. Díky, že jste u toho se mnou, tak pojďme do toho. Pojďme do plnej.

0: za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
5: YouTube,
2: TikTok,
5: co je zrovna teď in.
4: Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn. Fajn Radio. Instagram Fajn Radio.
2: Instagram. To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
5: Dej follow a buď stále v obraze.
2: S Fajnem.
4: Instagram.
5: S Fajnem.
6: Pojďme se podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda na D35, 127. kilometr ve směru na Olomouc. Jsou tam v sobě dvě havarované vozidla. Nehoda taky v Ostravě, ulice Martinovská. A do třetice nehoda na silnici 42 v Brně. Takže Brnu se vyhnout obloukem.
7: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
2: Fine Drive.
5: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
6: OK, 18 hodin, 2 minuty k tomu, to znamená, že startuje druhá hodinka Fine Drive. V téhle hodince budeme soutěžit o dvě vstupenky na Coolin Festival. Je hodně o co hrát, tak u toho buďte se mnou. Do toho nabitej playlist čtvrtek, malý pátek, odstartuje to Somber a 12 to 12. Fine.

0: Dua, Think About Us, 18 hodin, 9 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn, pojďme se podívat na to, co se děje v hudebním rybníčku a já mám pocit, že Michael Jackson láme rekordy i 17 let po své smrti. Film Michael už překonal Bohemian Rhapsody a míří k miliardě vydělaných dolarů v kinech. A upřímně, mě to vlastně asi nepřekvapuje. Ať si o Michaelovi myslí kdokoliv, cokoliv, tak jeho hudbu zná prostě doslova celý svět. Spíš mě fascinuje, že i dnešní generace, která vyrůstá na TikToku, tak pořád zná tracky jako Beat It, Billie Jean nebo Smooth Criminal naspaměť. To je moment, kdy si uvědomíš, že nejsi jenom slavný zpěvák, ale si prostě kulturní fenomén. To Michael Jackson bez pochyby je a tímto se oficiálně film Michael stává nejvýdělečnějším hudebním filmem v historii lidstva. Já myslím, že zaslouženě. No, Michael je prostě jenom jeden, vždycky byl a vždycky bude. Před náma Alex Warren a Fever Dream, právě teď na Fajnu.
1: Hey, I'm Alex Warren. I'm so excited to finally share my new

0: Posloucháte Fajn ve čtvrtek 18. června a lidi, já teď nucně potřebuju vědět, že v tomhletom nejsem sám. Když pošlete zprávu a vidíte zobrazeno a pak nic. Dlouhou dobu nic, 10 minut, tak je ještě pohodička. Když je to hodina, tak už nad tím pomalu začínáte přemýšlet. Když jsou to 3 hodiny, tak už máte všemožný scénáře, proč ten člověk pořád neodepsal. Psychologové říkají, že právě neodepsané zprávy jsou dneska jeden z nových zdrojů stresu, protože náš mozek nesnáší nejistotu a okamžitě si začne domýšlet scénáře. Přitom realita bývá většinou mnohem jednodušší. Ten člověk je třeba v práci, ve škole, řídí, anebo si jenom řekl, já mu prostě odepíšu později a samozřejmě na to většinou ten člověk zapomene. Takže jestli teď čekáte na odpověď už druhý den, tak nepanikařte, protože možná jenom bojuje se stejnou prokrastinací jako my všichni v životě. No a mě zajímá, jak dlouho vy vydržíte čekat na odpověď, než začnete panikařit. Napište mi to na 724 634 634.
1: Fine Drive. Fine. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropica.

0: autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle kolobiežky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.

0: asi dál takhle při čtvrtku, než Luise Capaldi, posloucháte Fajn. Pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme zobrazeno a to po jaký době vás to začne štvát. Ljuba mi napsala, že právě dneska napsala svýmu šéfovi velkou zprávu. On to přečetl a nic. No reaction. Doufám, že zítra něco odepíše. To by mě teda sakra zajímalo, co si Ljubo tomu šéfovi napsala. Pak napsala Verča, po 10 minutách jsem v pohodě, po hodině už kontroluju, jestli mi vůbec odešla zpráva. No a mě pořád zajímá, co ta Ljuba napsala tomu šéfovi. Co to tak asi mohlo být?
1: Vždycky, no, vždycky fresh.

0: Máte fajn v 18 hodin 40 minut a lidi, za chvíli rozdáváme vstupenky na Coolin Festival. Festival, na kterém vystoupí Benny Kristo, Sofian Mečmeč, Izomandias, Adam Mišík, Stein 27 a další velký jména české scény. Jak to vyhrát, je to úplně jednoduchý. Zavoláš k nám do studia, pustíme ti jednu jedinou sekundu songu a ty musíš poznat jak interpreta, tak název skladby. Pokud to dáš, tak bereš dva lístky na Coolin Festival. Ten, kdo se dovolá jako třetí, tak může vyhrát dva vstupy. Volejte právě teď, číslo je 724-634-634. Za chvíli to vypukne. Dneska musím říct, že to není úplně easy, tak je to fakt pro znalce. A mega vám držím palce, protože ten festiák za to stojí.
1: Když playlist nestačí, přijde Drive. Drive. Fajn. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
4: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
11: Instagram,
10: YouTube,
11: TikTok,
10: co je zrovna teď in. Fajn.
11: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Jsme fajn? Fajn Radio CZ.

0: máme vstupenky na Kulin Festival, kde vystoupí jména jako Benny Crystal, Sofiane Mečmeč, Izumandias, Adam Mišík, Stein 27 a mnoho dalších velkých jmén české scény. Dneska se nejrychleji dovolala Klaudie. Čau, Klaudie. Haló, slyšíme se?
1: Ano.
0: Jo, slyšíme. Hele, řekni mi, kdo je tvůj nejoblíbenější interpret ze zvýše zmíněných?
1: Sofiane Mečmeč.
0: OK, hele, princip soutěže je úplně jednoduchý. Pustím ti jednu jedinou sekundu skladby od interpreta, který na Kulinu vystoupí, a když uhodneš jak název interpreta, tak tracku, tak dva vstupy jsou tvoje. Jseš na to ready?
1: Ano.
0: Tak jo, musím říct, že dneska to není úplně jednoduchý, ale já ti držím palce, že to zvládneš. Musíš na to být 100% koncentrovaná. Tak jdeme na to, jo?
1: Ano.
0: Tak jo, 3, 2, 1 a jedna jediná sekunda tracku startuje právě teď. Prokletý básník. Tak co? Víš, co by to mohlo být?
1: Tenhle to by trošku Ben Christová, ale spíš ten Izomandias.
0: Ani jedno to z toho není. Můžu ti dát ještě jeden pokus. Pustím ti to ještě jednou. Tak poslouchej pozorně. Startuje to teď. Prokletý básník.
1: Tak Adam Mišík pak.
0: Taky ne. Bohužel. Tak se moc omlouvám, zkus to ještě zítra je varianta. Jestli je tady někdo jiný, kdo by věděl, co to je za track, tak právě teď mi můžete zavolat. Je tady někdo? Halo, halo, kdo se dovolal?
2: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, víš, co by to mohlo být za track?
2: Já žádný track neslyším, právě já tady slyším, že jste se dovolili někomu jinému. Slyšíme se?
0: Ano, slyšíme.
2: Já jenom říkám, že tady žádný track právě neslyším.
0: Jo, tak já ti pustím jednu jedinou sekundu a když to uhodneš, tak dva vstupy jsou tvoje, jo?
2: Dobře, dobře.
0: Tak jo, pouštím. Pouštím to právě teď. Prokletý
2: básník. Habibi od 427.
0: OK. Dva vstupy na Kulin Festival jsou tvoje. Mega gratuluju, tak to bylo rychlý.
2: Děkuji moc, děkuju.
0: Hele, víš, s kým by si na Kulin Festival šla?
2: Já bych rozhodně šla s mámou. Já jsem až Olomouce, takže bychom si dali nějaký dlouhý road trip.
0: Tak to je mega cool. Hele, já vám gratuluju, dva vstupy jsou vaše. Já poprosím, aby si zůstala na drátě. A mega gratuluju a přeji vám krásný večer. Mějte se hezky. Ahoj.
2: Děkuji moc. Ahoj.

0: Leroy nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Pojďte se mnou do té třetí, budeme hrát klasicky 10-minutovku podle vás. Pište svoje oblíbené tracky, protože já je za chvíli budu hrát. Yeah, yeah.
1: Fine má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Fine Drive.
1: Fine Drive, Jindra Žampa. Jindra Žampa.
10: Pull my trigger, let me blow your mind.
0: 19. hodina odbyla, to znamená, že startuje třetí hodinka Fine Drive a začneme klasicky 10-minutovkou podle vás. Budu hrát to, co vy budete diktovat. Pište mi to na číslo 724-634-634. Pište mi SMS-ku na iMessage, na WhatsApp a nebo na Instač Fajnu. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě třeba teď.
1: 10 minutes for you.
11: 10 minut tvých songů.
2: Máš 30 sekund.
1: Pošli název tvý oblíbený songy.
2: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
1: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát.
12: 10 minutes for you.
0: Tak jo. Už to tiká a už to i cinká. Jako první tady máme Justina Biebera, Beauty and the Beat. Myslím si, že není lepší track, který nebo startovat. Co tam dáme dál? Tak jo. Jako druhý track máme Hello, Heaven, Hello a Young Blooda. Tak jo, co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. A do třetice dáme Dancing in the Flames Weekend od Daniela. Tak jo, vy jste borci, zvali jste to před limitem. Dopisíte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
1: 10 minutes for you.

co meditujete, tohle to byl Youngblood, Hello Heaven Hello. Třetí track v pořadí je The Weeknd, Dancing in the Flames, a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tam mám tři tracky, musím říct, že každý je úplně jiný a jenom ten nejrychlejší rozhodne o tom, jak tu dnešní 10 minutovku zakončíme. Číslo je 724-634-634, no a linka je volná, tak volejte právě teď. Před náma Weeknd, Dancing in the Flames, tak pojďme do toho. 10 minutes for you.

0: posloucháte fajn, tohleto byl The Weeknd, Dancing in the Flames a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Dneska se nejrychleji dovolal Martin. Čau, Martine.
1: Ahoj.
0: Řekni mi, jaký máš dneska den.
1: Za mě super, teďko s kamarádem jdeme po asi 6-kilometrový procházce a vracíme se domů.
0: Tak okay. To je dobrý, a kde jste se procházeli?
1: Zámek Jizeří.
0: OK, a to je kde?
1: Krušní hory.
0: OK, tak to je pecka. Hele, mám tady pro vás 3 tracky, jste na to ready?
1: Ano.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Linkin Park, Bleed It Out. Tak jo, pojďme na dvojku, to je taky starší track. Jsem zvědavý, co na to řeknete, je to tohleta věc. Adam Ježík a V tobě, jeden z prvních tracků, se kterýma začínal Adam Ježík solový kariéře. A třetí varianta je od Sofiana. Sofian Mečmeč, Dokud nás smrt nerozdělí, to je varianta číslo 3. A kluci, je to jenom na vás, vy vyberete, jaký příští track budeme hrát.
1: No, tak vypadá to, že asi trojka vyhrála.
0: Tak jo, dáme tam Atma a Sofiana.
1: Ano.
0: Je někdo, komu byste to chtěli věnovat?
1: Ne. Možná lidem, co se právě teďko nudí a nemají co dělat.
0: OK, necháte si to pro sebe a pro lidi, co nemají co dělat. Haló, slyšíme se? Tak já vám to, kluci, posílám. Přeju krásný večer a dojděte dobře domů, mějte se hezky, ahoj! 10 minutes for you.

0: oslovujeme, když je ten čtvrtek. 724-634-634, to je to číslo, na které právě teď pište svoji trapnou storku, na prasky řekně svého kámoše, mamku, tačku, úplně kohokoliv. 724-634-634.
1: Fine Drive. Fine. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: JN Interiér.
8: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
9: I táta přece vaří.
10: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
8: www.jnointeriér.cz.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
12: Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
3: Thank you very much.
7: Turn it up.

0: Cringe Minute.
1: Posloucháte Fajn a před náma je minuta trapnosti. Dneska se o svoje trapno podělil Péťa. Ten mi napsal: bylo mi 8 a šel jsem se sprchovat. Zpíval jsem si reklamu Oscilo, Oscilo a přišel za mnou můj bratr. Lekl jsem se a nevěděl jsem, jak reagovat. Začal zpívat se mnou já, hadice a naše hadice. Dospíval a odešel. No, bratrská láska se projevuje všemi různými způsoby. Musím říct, že jste vlastně byli takový tři mušketýři. Turn it up. Turn up hit music. Fine.

0: Lucy, Mousemith, Blink Twice, track, který nám dohrává v 19 hodin 40 minut. Posloucháte fajn a lidi, pokud jste opravdoví Češi, tak teď musíme držet palce našim klukům ušatým, protože mistrovství světa ve fotbale je v plném proudu. Aktuálně hraje Česko s Jihoafrickou republikou, vyhráváme 1-0, je 79. minuta, máme jenom 11 minut do toho, aby jsme vyhráli. Důležitá výhra, která by nám třeba i zajistila postup, tak pojďme držet palce klukům. Já musím říct, na to, jak byli kritizovaní v prvním utkání, tak dneska hrajou skvěle a já jim držím palce, já jim fandím. Je to kontroverzní téma, řeší se sestava a tak dále. Každopádně Češi, pojďme fandit, stojím za tebou, tak pojďme fandit všichni společně, ať to dotáhneme, co nejdál to bude. Fine Drive.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
8: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která

Je to tady, Fine Drive končí, máme 9 minut do 20. hodiny a já se s váma loučím. Děkuju všem, co jste mi dneska psali, bylo to opět boží. Jenom díky vám to dělám, jste naprosto skvělí. Já se s váma loučím, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation. Dneska mě za Mikem vystřídá Beaka, nejvíc talentovaná mladá holčina, která zní, jako kdyby zpívala někde v Americe. Dejte si s ní necelou hodinku tady na Fajnu, bude vám hrát jak svoje triky, které jste ještě nikdy neslyšeli, taky tracky, které ji inspirujou, a za mě už jenom ty dvě slova. Papa!

0: zvedl. Fajti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.

0: Ahoj, posloucháte Fine Next Generation. Já jsem Beaka, 15letá interpretka, zpěvačka a všechno možný. A budu vám tady v rámci Next Generation pouštět moje písničky, ale hlavně taky moje oblíbené písničky, protože to, co mě inspiruje, je pro mě hodně důležitý. Začnu teda mojí písničkou, která se jmenuje Time Passing. Nahrávala jsem ji s Matyášem Adámkem, což je skvělý producent, a hned potom moje nejoblíbenější Ray, Goodbye Henry.
1: Next Generation.

0: Generation. Posloucháte Fine Next Generation, ahoj, já jsem VAK, poště mám tady moje písničky a moje oblíbené písničky a všechno možný. Tady to byla Ray a jako další bych vám pustila vlastně za sebou hned dvě písničky, které jsou od slovenských interpretek. Poslední dobou se mi strašně líbí v hudbě slovenština, nevím čím to je, ale úplně... Strašně se mi to líbí. Jako první slovenskou interpretku bych vám ráda pustila a představila Mňaulau. Hrála jsem na festivalu Kamenice teďko nedávno a ona tam byla taky. Strašně se mi to líbilo, ten koncert byl úplně neskutečný a teďko jsem to začala poslouchat i normálně, tu desku. Tady to je písnička Objímám tě a hned potom další slovenská interpretka, která se jmenuje Katarzia. Katarziu už znám docela dlouho, ale pořád mě to baví, takže yes, užijte si to.
1: Fine.
0: Next Generation.

0: Generation.
1: Ahoj, posloucháte Fajn Radio, pořád Next Generation. Já jsem BAK a pouštím vám tady moje písničky, moje oblíbené písničky a obecně věci, co mě hodně inspirujou. Tady to byla Katarzia a jako další vám pustím kapelu Overpass. V životě jsem o ní neslyšela až do minulého týdne, když jsem byla na Rock for People. Byla tam taková stage, kde hráli víc alternativnější a méně známý kapely a tam já jsem byla hodně, protože mě baví objevovat nové věci a právě tam hrála tady ta kapela Overpass. Je to hodně britská kytarovka, ale fakt se mi to líbilo, takže doufám, že se vám to bude líbit taky a taky objevíte něco nového, co se vám bude třeba líbit a hned potom Olivia Dean.
2: Next Generation.

0: Number one. Next Generation.
1: Number one hit music station.
2: Posloucháte Fine Next Generation, neboli pořad, kde mladí umělci dostávají prostor se vyjádřit, pustit svoje písničky a písničky, co je inspirují a baví, dostanou vlastně, převezmou vysílání Fine Rádia a já to dneska přebírám. Ahoj, já jsem Beaka, 15-letá interpretka, zpěvačka a všechno možný dělám. Tady to byla Olivia Dean a jako další bych vám ráda pustila Record Player od Omidji. Našla jsem ji na Instagramu a hrozně mě to baví. Dělá takovej novej zvuk, ale strašně starým zvukem. Nedokážu to popsat. Myslím, že to pochopíte, až to uslyšíte a hned potom Material Lover od Sienna Spiro. Here we go.
1: Number one hit music station.
0: Next Generation. Does the music feel? Does the music take?

Posloucháte Fine Next Generation. Ahoj, já jsem BAK a poštím vám tady moje písničky, moje oblíbené písničky a všechno možný. Tady to bylo Material Lover od Sieny Spiro a já už se s váma pomalu loučím. Poštím vám poslední dvě písničky, jako první Lose Myself od Kirby a jako poslední vám pustím moji písničku, která se jmenuje Running in my head. Ještě se s váma rozloučím, ale zatím se takhle s váma loučím ještě předběžně. Užijte si to, ahoj. Turn it up. Next generation.

Posloucháte Fine Next Generation. Já jsem byla Bea K a poštěla jsem vám tady moje písničky, moje oblíbené písničky. Doufám, že jste si tam našli něco nového, co vás třeba zaujalo a teďkon to budete poslouchat stejně hodně jako já. Budu moc ráda, když mě podpoříte a poslechnete si mě na všech streamovacích platformách. Ještě jednou, já jsem Bea K, píšu se s tečkou před K a můžete mě sledovat i na Instagramu zase bea.k.music. Budu moc ráda a mějte se krásně, ahoj. We are number one. Next generation. Number one hit music station. Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh. Fine.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: www.hazard.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Instagram,
5: YouTube,
4: TikTok,
5: co je zrovna teď in
6: Fajn Radio.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme Fajn?

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood, non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: poznáš hit podle jedné vteřiny. Tak to dokáž.
1: Poslouchej Morning Boost na Fajnu, uhádni song a vyhraj vstupenky na Coolin Festival.
0: 26. a 27. června Kmochův ostrov Kolín.
1: Lístky kupujte na coolinfestival.cz.
0: Více info na coolinfestival.cz. Fajn. Are you
2: ready? This is Bruno Mars.
3: I'm Olivia. It's Sabrina Carpenter.
0: Music. Fine.

0: Mobilny.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
4: Instagram,
0: YouTube,
4: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Je důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ. Fajn.
0: Vždycky hot.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood non-stop. Stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
3: Ratata, trička, ratata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz. All the hits.

0: turn up hit music.
1: Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn rádio.
4: CZ. Fajn.
1: Vždycky hot.

Je to paráda, jo, je to můj první zápas proti takovýmu klubu, to je sen si myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dubovat aspoň ten bod a hrál se mi super a říkám, spojil jsem se na všem to každému takový

0: Metro Digi. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, is a Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Instagram,
6: YouTube,
5: TikTok,
6: co je zrovna teď in. Fajn Radio.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn?
3: Fajn.
7: Are you ready, ready?
8: This is Bruno Mars.
9: I'm Olivia Thien.
10: It's Sabrina Carpenter.
11: Music.
5: Fine.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ.
3: Are you ready? My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hit.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio CZ. Back to the hits.
3: Fajn.